0: wajo, wajo, hemakaj, gemakoma, sahuča, no i tuta, chvajo, chvajo, reklama, reklama.
1: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Než vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si u závěr plyn.

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škrem.

0: co, tak zkusil bych ještě jednou tu pasáž, prosím.
1: Jo.
0: A mám jí teda furt víc jako zpívat, nemám to zkoušet jako repovat.
1: Tak já to zkusím ještě jednou.

zemí, každý večer pátek, každý ráno pondělí. A možná props nebo úsměvy, ale ty feelings nikdy.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
3: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
2: Poprvé u nás.
3: 23 sportů.
2: 101 disciplín.
3: 3,5 tisíce sportovců.
2: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
3: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
2: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
3: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
2: Více na praha.eu.
3: Vaše hlavní město Praha.
4: Stavíte? Rekonstruujete střechu? Pak zbystřete. Evromat otevřel novou pobočku v Horoměřicích u Prahy. Český výrobce plechových střešních krytin, okapových systémů a klempířských prvků je nyní ještě blíže. Evromat Horoměřice. Nová adresa pro vaši střechu. www.evromat.cz.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
7: Reklama na Radio 1.

Tož dobré ráno. Tohle to byly The Healing Powers of Horses a In Your Right Hand Survival Heaven. Ještě předtím Jackson Roy a Literal Days. No a sami jste slyšeli, jak to zní, když vám umře pod rukou myš, která má v sobě implementovanou baterku, tuškovou baterku, a s tím ovládáte tady ten computer. No a asi už jsem na to starý. No, přeju vám příjemnější a poklidnější ráno, než mám já, ale to už se tak stává. A teď si dáme a kopy a Talk About It. Vy posloucháte Rádio 1. A následující 2,5-3 hodiny, nebo jak dlouho tady s váma bude Robert, tak ať to přejdeme bez úvony.

0: Reklama Rádia 1.
1: Plzeň letos ovládne nový cirkus. Festival žonglobalizace přináší od 2. června do 7. července open air představení, akrobaci a workshopy. A to úplně zdarma. Náplavka, Mlýnská strouha, plovárna Hradiště i další místa po celé Plzni ožijí novým cirkusem přímo pod širým nebem. Program na žonglobalizace.cz.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde? Od Lesa prodá auto u ESA.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Poznáváte to?
6: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
5: Ale s tím bude konec.
6: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
5: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
6: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
5: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
6: Děkujeme za trpělivost.
5: Vaše hlavní město Praha.
7: Je, chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimental, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
8: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na auto.

Minžuleb a Next Life, věc, která vyšla někom 5.6. na Unseen. No a když už to je takový divadlo, tak si dáme ještě Theater a Gonet. Samozřejmě posloucháte Rádio 1. A pokud znáte nějakého Zbyňka, tak byste mu mohli popřát k dnešním jmeninám. Já jsem se shodou okolností s jedním sobotu seznámil. A byl to docela štramák.

0: Black Marble a Jim Crow New York Line.
1: Tak to byla věc, která nám teď dozněla, a když už jsme v těch novějších kusech, co se nám tady objevily, tak následují Anti-Paul Paris Alexandra. Vůbec nevím, co se tam dal. Sight Lover Desolate.

0: od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: No, teď víš,

0: Klasická 22, 26.6. V Krenovce v rámci letního festivalu Žižkovská pomlčka, spojka.cz.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
7: Reklama na Radio 1.

Tati Dress a Hospice, no. Už jsme se s nima dostali až skoro do 6:45, což znamená, že je čas dopít kafe a jít si udělat druhý, snad probudí. Vzpomene si z vás ještě na kapelu, teda někdo na kapelu The Afghan Wings a tady máme Jungle Rose. Ta věc, která by snad mohla udělat radost i tamhle na jihu Čech u jednoho letitého kmeta.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jsme ve vesmíru sami? Odpověď na tuhle dráždivou otázku vám dá Steven Spielberg ve svém novém filmu Den odhalení.
2: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
1: Emily Blunt, Colin Firth a Josh O'Connor v napínavé sci-fi, které si nesmíte nechat ujít. Den odhalení ve vašem kině s titulky i dabingem od 11. června.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
4: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Letní kapela Počase znovu v Praze. Už 19. června na palubě Cargo Gallery. Jaromír 99. Silné skladby a výjimečná atmosféra na náplavce. Letní kapela. 19. června. Cargo Gallery.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
10: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
11: Máte ambice? Tak pojďte. Den otevřených dveří na Newton University vám ukáže, že úspěšné podnikání můžete rozjet už při škole. Studium, které není jen teorie, ale praktický skillset pro svět biznisu. Newton University. Připravujeme studenty na úspěch ve světě biznisu. Více na newton.university.
12: Reklama na Radio 1.

začneme si, nebo ukončíme předchozí hodinu trošku pozvolna Faith No More, I'm Easy, tak snad se nesklidnila hladina na všech hrncích tady ve Vršovicích v jedné restauraci, na které bychom měli být naladěni. No a myslím si, že do Valdesky můžu poslat ještě jednu, pro změnu trošičku skočnější, starší. A mohla by udělat radost. Vzpomene si ještě někdo na Mapky Pap? Snad jo.

0: Nachystali jsme si pro vás Den s hudebníky.
1: Váš oblíbený Den s hudebníky na Rádiu 1.
2: Letos na 2 hodiny studio převezmou Taige, Black Tar Jesus, Beata, Berlin Manson, Střední vlny a něco něco.
0: Ve středu 17. června
1: od 6 do 6.
2: Na Rádiu 1.
3: Den s hudebníky vám přináší Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley. Okay.

Tak se tady hrabu ve starých kusech, záležitostech a peckách, no a skončilo mi to, omlouvám se. No a po veselé partě Mr. Ed Jumps the Gun a jejich cover ze skladby Wild Thing, který kdysi dávno se 93-94 hrály i v klubu Bunkr. Nevím, jestli z vás tam někdo byl na této veselosti, tak ty nám střídají teďkon Life of Agony a pro změnu z coverzí skladby, která už se rozeznívá pode mnou, Don't You. No a ty v Bunkru hráli taky? Nebo nehráli? To už je tak dávno, že hlava má je děravá, jak Vinetu a Kánu, takže sorry.

0: Jedna reklama.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
0: Jedna reklama.

0: Trošku veselosti nám tady znělo, a to konkrétně staré dobré klasiky od Pixies, ještě předtím Můj samožer od The Rebel. No a teďkon už hraju něco pro...
1: Začíná.
0: Pro...
1: A jitrní
0: státu Jakuba, sice to mělo být od Filipa něco úplně jiného, ale táta prý mezi 7 a 7.30 cvičí, tak si dáme rozcvičku, kterou jsem tady nepouštěl možná 10, možná 15 let. A ještě jednou se omlouvám, že Filipovi, že tu věc, kterou původně chtěl, jsem nenašel, ale snad se u toho to i dobře rozcvičí táta Jakub.
1: Ale možná by bylo lepší, než vykročíme s úsměvem do nového dne, zkusit několik cviků na protažení těla i na protažení mozečku. Natáhneme levou ruku, ale to ještě ležíme v postýlce, že ano. Natáhneme levou ručku a z levého očka si vytřeme ten sejrajt, který se tam během noci usadil. A natáhneme pravou ručku. Možná, že se celým naším pokojíkem rozléhají šílené lupance, ale my o to nedbáme. A natahujem pravou ručku a z pravého očka vytřeme ten odporný sejrajt, se tam usadil během noci. A teď přijde ta důležitá fáze naší rozcvičky. Zapojíme přišní svalstvo a opatrně se posadíme. Možná, že právě v tuto chvíli se nám naší hlavinkou rozléhala zběsilý teplot tisíců a tisíců malých kováříčků. Ano, zamysleme se. To, co jsme dělali během dnešní noci, už nikdy nebudeme opakovat, že ano. No ale my už sedíme a přesto všechno víme. Život je úžasný a začíná nový den. No a teď vezmeme svou levou nožku a pravou nožku a šup s nimi dolů z postýlky a šup s nimi do pačkůrek. A jdeme, jdeme pomalu, opatrně. Možná, že ještě nevidíme tak úplně dobře, takže levou ručku nasadíme před svou hlavinku, aby nám případná kolize s nábytkem nevyrazila naše přední zoubečky. A jdeme, jdeme pomalu, levá nožka, pravá nožka a už jsme v koupelni. Jak příjemně voda stojí a už se probíráme a už nám naším mozečkem začínají turovat první myšlenky. A jsou to myšlenky veselé, protože život je úžasný. No a co teď? No bylo by přece rozumné se po ránu najíst. Musíme dbát o zdravou životosprávu. A i kdyby náš žaludek byl trošku na vodičce, my se stejně najíme, co to dneska bude. Bude to litr pomerančového džusu a hemenex, ale šunku, šunku už jsme měli včera a šunku vlastně máme pořád. Proč bychom pořád měli žrát tu šunku? Že bychom si dali zeleninku, cornflakes, nebo něco zdravého? A nebo je nám opravdu tak špatně, že si nedáme vůbec nic? Necháme to na vašem rozhodnutí. Je to vaše ráno a vaše případné střevní potíže. No ale my se podíváme na hodinky a to nám to letí. Vždyť už my musíme jít. Vždyť už naše povinnost nás volá. a život je tak úžasný. No a teď si pocvičíme mozeček a přemýšlíme, co jsme my to vlastně dneska měli dělat. Co to bylo tak strašně nutného a důležitého, co jsme měli dneska někam přinést a co určitě nemáme, ale my na to určitě během dne ještě přijdeme, vždyť život je tak úžasný. A my otevíráme dveře našeho skromného apartmentu a do obličeje nám foukne svěží ranní vzduch, okořeněný spoustou a spoustou ozónu. No a my už vycházíme na ulici, už jsme tam, už jsme v tom úžasném životě a víme, že začíná další.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vydavatelství Van Hotbook uvádí audioknihu Stephen Fry Odyssea. Romantický hrdina je pro nás ten, kdo se pro lásku vzepře boží vůli. Pro nás nevěřící je těžké si představit, že bychom zradili svou milenku, jen abychom se zalíbili božstvu.
2: Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
4: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
10: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
11: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
10: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
13: Už jste slyšeli nové album Aldous Harding? Dojaté kudos dává Neon Guardian. A na životu bude ještě lepší. Zadržte dech. 22. června v Praze v Roxy. Koncert přiváží Force.
14: Reklama na Radio 1.

0: That certainly was an experience to remember.
1: Yeah, mind-blowing, John.
0: I'm lost for words.
1: Loved every minute of it, John.
0: Here.
1: You're amazing, John.
0: And so are you. Ciao.
1: See you, John.
0: Pratt. Yeah, ponce.
2: Tak, David si přál něco a bylo mezi těma kapelama i něco od Toy Dolls. Tak má velmi oblíbená jen John Williams. Snad udělal radost Davidovi. No a tady si ještě psala Veronika, že mám pustit pro Jarušku, jak se tomu říká, Eagles of Death Metal, který budou 12. listopadu v Praze v Roxy, že nikdy neslyšela, no. To je kapela, že z toho známá z té akce z Bataclanu, a tak uvidíte, proč tam chlapci vlítli, když teda půjdete na koncert, a teď můžete slyšet, aby si Maruška dovedla představit, co to vůbec jsou ty Eagles of Death Metal. Complexity.

0: 1.
1: Záviš, mucha, Baumaxa. Spojení, které se zdá předvídatelné. Dokud nevkročí na pódium. Nejsvětější trojce Záviš, mucha, Baumaxa míří 17. června do Rieglových sadů na svůj exkluzivní společný koncert. Vstupenky pořídíte na prageopenair.cz.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
3: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
7: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
8: Galerie, chrám, kaple, zvuk. V sobotu 27. června promění festival A Day of Sound Kutnou Horu v jednu velkou poslechovou cestu. Současná hudba, experimentální zvuk a Lenka Dusilová pod širým nebem. A Day of Sound v GASK. Poslouchejte, kam vás to zavede. Více na GASK.cz.
9: Reklama na Radio 1.

Taky tady bylo přání na Doggy Dog z desky All Borough Kings, se mi tam Who's the King, a zazpomínal si tady aspoň v duchu na rok 1996, když tady v Praze byl na Džbáně Jam Festival, kam sice hlavní hvězdy Pulp nepřijeli, ale bylo tam spousta zábavných a jiných veselých, nebo jedny z hlavních hvězd, ať ti nekecám, protože Iggy Pop byl a byl hustej. Sean McGovern si to asi vůbec nepamatoval, že byl v Čechách, no a kdo jste tam byli, tak sami víte, že to byla slušná taškařice, no a já jsem tam právě s kapelou Doggy Dog strávil docela dost času, tak tímto jim děkuji a den předtím v bunkru s panem Jirgensenem z Ministry byl taky, ale to už jsou jenom vzpomínky. No ale občas se ty vzpomínky dají spojovat se současností, protože jak jsem tady před chviličkou hrál The Eagles of Death Metal, tak mi teď tady nějaký chlapec jménem Petr říkal, že se těší na koncert kapely Primal Scream, tak jsem si říkal, co? A oni vlastně Primal Scream budou na Bloodfestu, takže tam nebudou jenom Biffy Clyro, Youngblood, Pam Rabbit a spousta těch dalších a dalších, ale budou tam i Primal Scream. A já, když se o tom rozhovořil, tak jsem si vzpomněl na tohle. Sice to není tak dávno, co jsem si tuhle tu skladbu tady pouštěl, ale sám Velvet Morning. Budou to hrát naživo na tom Bluesfestu. A to už je taky vlastně za pár dní. Tak ať si to tam Petr nebo Pavel, jak se jmenuje, užije. A vy samozřejmě můžete taky vyrazit. Ne, Bluda, Biffy Clyro. A na Primal Scream.

0: SkateGal. Světový pohár ve skateboardingu se blíží. Největší skateová akce ve střední Evropě. Top riders z celého světa. Koncerty, pohoda v relax zóně a afterparty každý večer. Těš se na legendární trio Dilated Peoples z LA, které se vrátí do Prahy po 11 letech. Dále vystoupí Doki Dog, Dune Reds a PSH. A letos jedeme i vertikální rampu. Mystic Skate Cup 26. až 28. června Praha, ostrov Štvanice.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: stavíte? Rekonstruujete střechu? Pak zbystřete. Evromat otevřel novou pobočku v Horoměřicích u Prahy. Český výrobce plechových střešních krytin, okapových systémů a klempířských prvků je nyní ještě blíže. Evromat Horoměřice. Nová adresa pro vaši střechu. www.evromat.cz.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
4: Děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, když jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění, v zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, ghmp.cz.
8: Reklama na Radio 1.
9: Jednou

0: že konečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci půjdou v hadrech jako já, jo?
0: Buď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

0: Přiznám se, že já jsem měl asi trošku jiný problémy v 19, ale tohle to byla novinka od Pokoje 25. Tak abych se trošku orientoval v tom, kam se pohybuje ta současná domácí scéna. Jo, a tohle to už je něco z Velké sedmi.
1: Gandhi a The Way of the Road.
0: Vy posloucháte Rádio 1 a ještě pár minut vás tady hudebně bude trápit.
1: Robert

0: CD Nonstop.
1: Pražská zpěvačka, klavíristka a skladatelka Bára Zmeková začínala s hrou na klavír už ve 4 letech. Její druhé studiové album Jediný na světě vyšlo v roce 2024 pro značku Transistor. A vy se vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.
2: Přestalo pršet, tak jdi domů. Tady ne.

0: Kulturní servis.
1: Pozvánka do komunitního centra Jasoň.
2: Milí posluchači Rádia 1, zveme vás na koncert nadžánrové zpěvačky Ireny Budweiserové, a to 17.6. ve středu do centra Jasoň Praha 4. Vstupenky v předprodeji můžete koupit na webových stránkách jasoňcentrum.cz anebo na facebookových stránkách Jasoň Centrum. Těšíme se na vás.

0: to zbalený, figely to balený na doma ke zulení, jo. Díky, díky. Díku, díku, dík.
1: Díka, čau.

0: nejsem ale král. Tyhle ulice v srdci navždy budu mít. Neznáme pravdy, přesto dopředu chci jít. Možná, že v iluzi přesto nepřestanu snít. Smíchovský třetí patro, vychutnám si klid.
1: Všude dobře, doma nejlépe.
2: Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta, tentokrát se světovým pohárem ve skateboardingu Mystic Skate Cup, který opět promění pražskou Štvanici v centrum skateboardingu, hudby a street kultury. Jedna z nejvýznamnějších skateboardových akcí na světě, která proběhne od 26. do 28. června na pražské Štvanici, nabídne návštěvníkům špičkové výkony, koncerty zahraničních i domácích interpretů a setkání s osobnostmi, které psaly historii skateboardingu. Závody se pojedou v disciplínách street, bowl a ve vertikální rampě. Na pódiu se v Praze po 11 letech objeví hiphopové trio Dilated Peoples z Los Angeles, dále kultovní Dog Eat Dog, australští Dune Reds nebo PSH a další hosté. Více informací o programu, vstupenkách a registraci jezdců na mysticskatecup.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mystic Skate Cup najdete triko značky Mambo, surf art z daleké Austrálie od jediného oficiálního českého dovozce a online obchodu mamboshop.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zvalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connecty. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Vydavatelství One Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Japona Mitsunami a Prague Union. Ještě předtím Peneři strýčka Homboe, který právě budou na Mystiku. I z Doggy Dog, který jsme si taky hráli. No a teď si dáme ještě Good Times Only. A pak nějaký gitáry.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

Lehký návrat zase do let zpátky, máme 8:30, jestli jste někam měli vyrazit, tak už jste to asi o minuty proflákli, ale svět se nezboří, že jo, protože vždycky bude někdo krok před tebou. Jak zpívá Prouza. Tak v který to bylo desce? V Otrhaném domě? Nebo ve Dne v noci? Nevím. Ale obě stály jste za to jako Farewaldum od Prizny.

0: Mac DeMarco přijíždí do Prahy, kde vyzve Fórum Karlín ke kolektivnímu obětí. Krásné, ale rozhodně ne neškodné písničky. Uvidíme se 18. června. Zbývají poslední vstupenky. Tak hurá na Force.cz.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu pórobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu pórobetonových. Více na Dek.cz.
4: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
5: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce.

0: Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
1: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Letní kapela Počase znovu v Praze. Už 19. června na palubě Cargo Gallery. Jaromír 99, silné skladby a výjimečná atmosféra na náplavce. Letní kapela, 19. června, Cargo Gallery.
3: Reklama na Radio 1.

0: další zlá věc.
1: Rádio 1.

0: No.
1: Psst, už to víte? Na Loď tajemství na náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Gébla. Nebo 9. července křest nové desky Veloset Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedných dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
5: Milí posluchači Rádia 1, zveme vás na koncert nadžánrové zpěvačky Ireny Budweiserové, a to 17.6. ve středu do Centra Jasoň Praha 4. Vstupenky v předprodeji můžete koupit na webových stránkách jasoňcentrum.cz anebo na facebookových stránkách jasoňcentrum. Těšíme se na vás.
6: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: Reklama na Radio 1.

6 minut po 9. hodině posloucháte Rádio 1 a z něj vás zdraví Petra Ludvíková. Právě jsme si doposlechli jednu nasazenou novinku v parádě Rádia 1, to byly Acid Arab, Jasmin Al-Sham. A my pokračujeme s rumunskou kapelou Balkan Taksim. Tady to je jejich skladba Zalina v Bajuka remixu. Příjemný poslech.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vydavatelství Van Hotbook uvádí audioknihu Stephen Fry Odyssea.
2: Celý náš průzkumný oddíl polehával mezi stromy, spokojeně zíral na nebe, šklebili se, prospěvovali si a chichotali se jako děti. Po chvíli jsem pochopil, že to nebylo víno, co jim zastřelo mysl, ale lotosový plod.
3: Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
4: 14. sezóna letního kina v Meet Factory je tu. Kultovní indie snímky, srdcovky, skryté filmové klenoty. Old Joy, Nenávist, Anatomie pádu, Lost Highway a mnoho dalších na dvorku Meet Factory. Promítáme od poloviny června až do začátku září. Vstup zdarma. Kompletní program a další info na www.meetfactory.cz.
5: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
6: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
5: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
6: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
12: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
13: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
14: Reklama na Radio 1.

Dohrávají nám Arcade Fire, We Used to Wait a jako další si dáme Gorillaz a skladbu Lake Zurich a bude to hlavně pro vás, kteří jste byli na letošním Rock for People, kde Gorillaz zahájili první den tento festival velkolepě.

0: Jedna reklama.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
0: Jedna reklama. Talk about a jumble.

Tak to byl vždy hravý Pepe Deluxe a skladba Mischief of Cloud Six, kterou vydal na desce Spare Time Machine. No a teď vyrazíme na Slovensko za Vojtíkem, kde je skladba Star.

Tak dohrál Vojtík, kterého můžete slyšet společně s Katarziou a s Mio Lau 30. září v Paláci Akropolis. Katarzia u téhle příležitosti pokřtí svoje album a z nových alb tam budou hrát právě i Vojtík a Mio Lau. No a tohle už je další novinka na Rádiu 1, Gold Panda a Deng The Motor.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden jsme pro vás připravili novinky v Hitparádě Rádia 1. Britský producent Gold Panda ohlásil nové album, to vyjde na konci června. Úvodní novinkou je jeho věc s názvem Ding the Motor. Legendární americká kapela Weezer také ohlásila svoje album už 20. To vyjde v srpnu a my si hrajeme single We Might As Well Be Strangers. Londýnské trio Jungle vydalo single s názvem The Wave jako

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert novozélandské hudebnice Aldous Harding. Ta vystoupí 22. června v klubu Roxy.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Reklama Rádia 1.
1: Tati.
2: Co pak?
1: Dívej.
2: No jo, poslední slunovratový nefestík. Tak tam musím bejt.
3: www Neurobeat, Athéna Chlebová, Něco Něco, Handrit, Extensia a mnoho dalších. Více na nefestík.cz.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjí mi koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma.
6: I moje hračky. Děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Jsme

0: Husická 22, 26.6. V Krenovce v rámci letního festivalu Žižkovská pomlčka spojka.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Reklama na Radio 1.

0: tak dohrávají Of Monsters and Men, jedna z nejznámějších islandských kapel. Musím říct, že na jejich koncert v Praze jsem dlouho čekala a letos je to důvod, proč vyrazit na Metrodom festival. Jeden z mnoha důvodů je právě koncert Of Monsters and Men, kteří na festivalu vystoupí v neděli, ale už od pátku se tam objeví spousta dalších zajímavých umělců. Tak a teď je tady kulturní servis.
1: Kulturní servis.
0: Dnes máme 16. června a je tady kulturní servis. Začínáme festivalem Žonglobalizace, což je festival nového cirkusu, který najdete na různých místech v Plzni. Další festival Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor, se koná v Hradci Králové. Pak tady máme galerie Artoto Galerie v Uhelném mlýně, tam najdete výstavu Timo Bude, Depo 2015 v Plzni, Jan Lichtenberg Art, The Chemistry Gallery, Beth Orton, Tvoje krev, moje růže. Pražský hrad, Tereziánské křídlo v 16.30, Czech Nature Photo, komentovaná prohlídka s Václavem Šilhou. Galerie Středočeského kraje Melzer Kinsel Hilmar 1968 až 1978. Národní galerie Praha Veletržní palác NGP 230 let. V DOXu Hit by News Galerie hlavního města Prahy knihovna Expanze přírůstky 2013 až 25. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy najdete výstavu Osudy psané válkou československí legionáři Roztok a Žalova. V Rock Café Jan Pospíšil, Kauzlein, Muzeum Montanelli, Who, Why, Kaštan scéna Unijazzu, Všechny krásy světa, Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No, Moravská galerie v Brně, Rudolf Sikora za a proti, Umělecko-průmyslové muzeum v Praze Váza, symbol kultury a života. Galerie Jaroslava Sudka, Galerie Josefa Sudka, Mucha, Strety, Šimon a Prejsik, fotografie grafiků. V Lázně Liberec v galerii najdete Jiřího Černického a jeho výstavu Západ země ze slunce. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní, Vila Pelé, Andrej Dubravský, The Rest. Meat Factory, Galerie Kostka, Borzo Clarins, Spectre in the Witch, Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy, nová budova Národního muzea, Czech Press Photo, Galerie etc. Art, Petr Kalmus, prvý živý svatý, Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers Won't Delay Spring. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, nazvaná Intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Kemp neboli Centrum architektury a městského plánování, stavba povolená, výstavy, které jste nestihli. Novoměstská radnice, František Koudelka, výběr z díla, čítárna Unijazz, Boskovice objektivem, výstava fotografů Boskovického festivalu. Karpuchina galerie, Natálie Pejchová, Stay in Touch, Veletržní palác, Tusculum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta, Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty, Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, Fragmenty paměti, Svatovický poklad v zrcadle současného umění. Galerie C12, 18 hodin, dnes vernisáž výstavy Michala Sinka, After Image. No a pak tady máme program Rádia 1. V 18 hodin vysíláme Estereo, v 19.00 nonstop. Dneska si komplet poslechneme album Báry Zmekové, Jediný na světě. Ve 20 hodin začne československá hitparáda Velká sedma, ve 22 Unizone a ve 23 Electronic Tuesday.

Jinak nás čeká během dnešního dopoledne taky soutěž Kulturní léto. No už za chviličku si dáme skladbu od Tata Boys z jejich poslední desky V původním snění a pustíme si jejich alibistickou.

0: 26. června.
1: Festival Regiony. Přijď si promluvit, nebo tak jen poslouchat.
0: festivalregiony.cz
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
5: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
6: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
5: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
9: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
10: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
11: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
10: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
11: A můžete využít i výhodné financování.
10: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
12: Reklama na Radio 1.

Tak po Beirut jsem vybrala Blond Redhead a jejich skladbu Via Savona z dva roky staré desky The Shadow of the Guests. Zborová verze, jak můžete sami slyšet.

Tak je tady avizovaná soutěž a soutěž s kulturním létem tady na Rádiu 1. A další týden kulturního léta tentokrát proběhne se světovým pohárem ve skateboardingu Mystic Skate Cup, který opět promění pražskou Štvanici, centrum skateboardingu, hudby a street kultury. Jedna z nejvýznamnějších skateboardových akcí na světě, která proběhne od 26. do 28. června

0: Voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring, triko od Mamboshop.cz, skládací lahev od pod 7 kilo, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz, ergonomickou podložku pod myš od Connected a na konci měsíce získá jeden výherce navíc voucher na kurz od počítačové školy GoPass. Tak telefon sem k nám, pokud nemáte uložený, je 210 323 919 a otázka pro vás se týká právě legendy Doki Dok a já se ptám, jak se jmenuje jejich frontman. Tak telefon je vám k dispozici, dám vám i tři možnosti, pokud budete tápat. A ještě jednou ptám se na frontmana pátečního headlinera Mystic Skate Cup, což je kapela Doki Dok.
1: Ahoj.
0: Ahoj, tady je Rádio 1.
1: Tady Adam.
0: Tak zvládneš bez nápovědy?
1: Zkusím John Connor.
0: No tak zkoušíš to výborně. Dobrý, tak výhra je tvoje, já ti blahopřeju a doufám, že jsi se chystal na Mystic Skate Cup i bez výhry.
1: No, hodně jsem o tom uvažoval, takže uvidíme, snad se najdu cestu.
0: Super, tak jo, vydrž mi na telefonu a užij si to každopádně.
1: Díky.
0: Tak a vy si ještě doposlechněte právě zmíněné Doki Dok a skladbu z roku 1994 No Front.

0: Reklama Rádia 1.
1: Milí posluchači Rádia 1, zveme vás na koncert nadžánrové zpěvačky Ireny Budweiserové, a to 17.6. ve středu do Centra Jasoň Praha 4. Vstupenky v předprodeji můžete koupit na webových stránkách jasoňcentrum.cz anebo na facebookových stránkách Jasoň Centrum. Těšíme se na vás.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolný chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
5: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
10: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
11: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
12: Reklama na Rádio 1.

0: fim de semana folga, férias e friados, fim de semana folga.
1: Uma vida a menos, tak to byla novinka od portugalské hudebnice Ani Lui Caiano. A teď se přesuneme jenom o kousek dál do Španělska za Filas de Cassandra.

Tak dohrála nám hudebnice, DJka, Iconica a teď je tady jeden návrat do roku 1989 za debutovým albem Pretty Hate Machine od Nine Inch Nails, skladba Head Like a Hole. My si ovšem hrajeme verzi z jejich remasterované desky, která vyšla o něco později, 2010. Tady jsou Nine Inch Nails.

0: jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

0: Reklama Rádia 1.
1: 3. června si kulturní svět připomněl 100 let od narození legendárního amerického básníka Allena Ginsberga. Kulturní magazín UNE k tomuto výročí vydává speciální monotematické číslo věnované jeho životu, dílu i odkazu. Čtěte texty předního českého znalce Beat Generation Josefa Rauwolfa, který přibližuje Ginsbergův příběh, jeho dobu, přátelé i vliv na další generace. Rozšířené vydání magazínu UNE k dostání za standardní cenu. www.magazinuny.cz.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Stavíte? Rekonstruujete střechu? Pak zbystřete. Evromat otevřel novou pobočku v Horoměřicích u Prahy. Český výrobce plechových střešních krytin, okapových systémů a klempířských prvků je nyní ještě blíže. Evromat Horoměřice. Nová adresa pro vaši střechu. www.evromat.cz.
5: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
6: Získat praxi nebo mít vlastní biznis už při studiu? U nás je to možné. Přijďte se přesvědčit na den otevřených dveří na Newton University a Vysoké školy STING. Připravíme vás na úspěšnou kariéru ve světě biznisu a financí. Více nejen o praxích naleznete na newton.university a sting.cz.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Letní kapela Počase znovu v Praze. Už 19. června na palubě Cargo Gallery. Jaromír 99, silné skladby a výjimečná atmosféra na náplavce. Letní kapela, 19. června, Cargo Gallery.
11: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: Je tady kulturní servis na dnešní den a dnes máme 16. června. A začínáme koncerty. Zaxpop v Plzni ve 20 hodin. Mutanti hledají východisko. Jazzduku od 21. Michal Pavlíček a trio. V Meat Factory ve 20 hodin něco. Křes desky a Magdalena Trajerová plus kruh 19. Luce na Music Baru od 20 hodin. POD v Paláci Akropolis v 19 hodin. Linda Armonová, Putnerová a hosté. Trojan, Kénik, Kemel Javorský a další charitativní akce, na kterou jste srdečně zváni. Novoměstská radnice v 19.30, Harmonia Praga, v Rock Café ve 20 hodin, to a jen. Tak pak tady máme několik kin a filmů. Kino 35 v 18 hodin, Cirque du Soleil, Lucia ve 20 hodin, Soukromý život. Kino Přítomnost ve 20 hodin, Velký Gatsby. Kino Lucerna v 18.45 po večerce, Edison Film Hub ve 21.30 Scary Movie a Kino Pilotu ve 20.30 Šedá zóna a ve 20.45 Co nám zbylo z lásky. Tak několik divadel, divadlo 21 v 19.30 Marťanská kronika, divadlo Březnické v 19.30 Věčná milenka Alma Mahlerová, klubovna Kašpár v 19.30 Plíce a divadlo v Celetné v 19.30 Rozptýlení a Bar Karol. Jatka 78 19.30 Terapie s dílením Reset, umělecko-průmyslové muzeum v Praze v 18 hodin, Váza jako favorit evropské avantgardy a Loď tajemství v 19.30 My Club Mashup, Bára Hrzánová a Daniel Kortus. Na Rádu 1 se v 18 hodin odvysílá Estereo, v 19 hodin CD Nonstop, což bude dnes Bára Zmeková a její album Jediný na světě. Ve 20 hodin začne Velká sedma, ve 22 Unizone a ve 23 Electronic Tuesday.

No a za pár okamžiků si pustíme Talking Heads a Psycho Killer, hlavně pro všechny, kteří se chystají a těší na zítřejší koncert Davida Barna v O2.

Tak nám dohrává Patti Smith a doznívá skladba Redondo Beach, skladba, která se prvně objevila v roce 1975 na její desce Horses. No a pomalinku se blížíme do společného finále dnešního dopoledne a já se s vámi dneska rozloučím skladbou od 65 Days of Static, skladbou Piano Fights. Mějte se krásně a zase za 14 dní, což už bude léto v plném proudu, se na vás bude těšit Petra Ludvíková.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hotbook uvádí audioknihu Stephen Fry Odyssea.
2: Ano, madam. Celý svět ví, že královna Penelope očekává návrat svého manžela Odysea, syna Laertova. Přečkal ničivé bouři a překonal nejednu překážku.
3: Vydavatelství One Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
4: Záviš, mucha, Baumaxa. Spojení, které se zdá předvídatelné. Dokud nevkročí na pódium. Nejsvětější trojce Záviš, mucha, Baumaxa míří 17. června do Rieglových sadů na svůj exkluzivní společný koncert. Vstupenky pořídíte na prageopenair.cz.
5: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
6: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Fóru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Fórum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
7: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
8: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
7: Poprvé u nás.
8: 23 sportů.
7: 101 disciplín.
8: 3,5 tisíce sportovců.
7: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
8: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
7: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
8: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
7: Více na praha.eu.
8: Vaše hlavní město Praha.
9: Jsme ve vesmíru sami? Odpověď na tuhle dráždivou otázku vám dá Steven Spielberg ve svém novém filmu Den odhalení.
10: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
9: Emily Blunt, Colin Firth a Josh O'Connor v napínavé sci-fi, které si nesmíte nechat ujít. Den odhalení. Ve vašem kině s titulky i dabingem od 11. června.
11: Obdivujte nejkrásnější výhledy v Salzburku a Solné komoře. Zubačkou na Schaffberg lodí po Wolfgangze. Lanovkou na pevnost Hohensalzburg nebo výtahem na Mnišskou horu nad střechy Salzburku. Jízdenky koupí online. Užijte si jedinečné poklady Salzburku a Salzkammergut z jiné perspektivy. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
12: Mac DeMarco přijíždí do Prahy, kde vyzve Fórum Karlín ke kolektivnímu obětí. Krásné, ale rozhodně ne neškodné písničky. Uvidíme se 18. června. Zbývají poslední vstupenky. Tak hurá na force.cz.
13: Reklama na Radio 1.

Příjemné úterní poledne, 6 minut po 12. hodině ze studia Rádia 1 při Hra u Palory. Tohle byly Britští Simian v singlu Never Be Alone z jejich druhé studiové desky. No a následující 3 hodiny na vás čeká převážně nová a doufám si tvrdit i zajímavá muzika, jedna soutěž v souvislosti s festivalem Culture Reggae Vibes, no a také rozhovor ve 14 hodin s letní kapelou a nadcházejícím pražským koncertem, který se uskuteční v pátek v Cargo Gallery. Teď už Supergrass, ještě jedna britská kytarovka. Tohle to je skladba Late in the Day.

Metallic Supergrass, ukázka z jejich desky, asi nejlepší In It For The Money z roku 97. No a teď slibované novinky, například v podání dánské kapely Ice Age z jejich nové desky For Love of Grace and the Hereafter, ukázka Tender Blades.

0: Reklama Rádia 1.
1: 14. sezóna letního kina v Meet Factory je tu. Kultovní indie snímky, srdcovky, skryté filmové klenoty. Old Joy, Nenávist, Anatomie pádu, Lost Highway a mnoho dalších na dvorku Meet Factory. Promítáme od poloviny června až do začátku září. Vstup zdarma. Kompletní program a další info na www.meetfactory.cz.
2: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Sános Y.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
5: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
6: Galerie, chrám, kaple, zvuk. V sobotu 27. června promění festival A Day of Sound Kutnou Horu v jednu velkou poslechovou cestu. Současná hudba, experimentální zvuk a Lenka Dusilová pod širým nebem. A Day of Sound v GASK. Poslouchejte, kam vás to zavede. Více na gask.cz.

0: prodejnách e-obuv ví.
1: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, když jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění, v zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, GHMP.cz.
4: Reklama na Radio 1.

poměrně snadno rozpoznatelný rukopis velšské kytarové scény. Má na svědomí i dvojice The Buck Club ve skladbě Make It Count, kterou najdete na aktuální desce Every Single Muscle. Ještě před reklamou to byli newyorští The Heaven se skladbou Talking Loud. No a tohle je další americká parta Natural Child. Dva týdny stará deska Wooden a ukázka It's Been a Long Time.

0: Nachystali jsme si pro vás Den s hudebníky.
1: Váš oblíbený Den s hudebníky na Rádiu 1.
2: Letos na 2 hodiny studio převezmou Taige, Black Tar Jesus, Beata, Berlin Manson, Střední vlny a něco něco.
0: Ve středu 17. června
1: od 6 do 6.
2: Na Rádiu 1.
3: Den s hudebníky vám přináší Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

Ballad of a Big Nothing na Rádiu 1 od Eliota Smise. 12 hodin 30 minut. Teď novinka od hudebnice z LA Scout and Gillette. Too Fast to Last, single z aktuální desky Tough.

0: Jedna reklama.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Irie Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
0: Jedna reklama.

0: 22. června. Představí tam zejména materiál z nové desky Train on the Island, a tady je úvodní skladba tohohle alba. I ate the most.
1: You're not old, like I'm on the spectrum.

0: Aldous Harding příští pondělí v Roxy naživo. Teď už soutěž.
1: Soutěž Rádia 1.
0: Jak už jsem zmiňoval v úvodu mojí dnešní směny, tak soutěž se týká festivalu Culture Reggae Vibes 2026. Můžete vyhrát dvě vstupenky na festival. Příznivce reggae kultury čeká už 24. ročník festivalu Culture Reggae Vibes. Největší reggae festival v České republice se koná tradičně třetí víkend v červnu v Lomu u svatého Josefa v Hořicích. Tak jako každý rok je připravena směs kvalitní hudby a zábavy po celý víkend. Představí se známé kapely a DJs i projekty, které v České republice vystoupí úplně poprvé. Dostáváme se k soutěžní otázce. Ještě předtím připomenu, že telefon ke mně do studia je 210 323 919 a dvě vstupenky na festival získá ten, kdo si jako první dovolá se správnou odpovědí na následující otázku. V jaké

0: Tady Raho, Rádio 1. Halo, halo.
1: Ahoj, tady Michal.
0: Ahoj, Michale. Tak tušíš, nebo snad víš, v jaké známé zahraniční kapele působí přes 40 let frontman MC Spee?
1: Já si typnu, že když hraješ Dreadzone, by to mohly být Dreadzone.
0: Je to, bylo to s trochou nápovědou, řekněme, v podkresu. Je to tak, jsou to Dreadzone. Dvě stupenky jsou tvoje, tak já doufám, že si to užiješ na Culture Reggae Vibes.
1: Určitě.
0: Tak jo, tak mi vydrž na lince a domluvíme se, jak si víru převezmeš.
1: Díky.
0: No a já ještě doplním, že od Dreadzone si hrajeme ukázku Little Britain.

0: přelaďujeme už 35 let.
1: Rádio 1.
2: Olé!
3: A banger to bude.
4: No, možná to nebude úplně banger, každopádně tohle je velké doporučení na aktuální album z minulého týdne, asi, které mě zaujalo nejvíc v podání písničkářky Ruth Garbus, deska Profound, ze které vybírám tady tu ukázku Tip of the Hat to Fleur.

0: Letní kapela počase znovu v Praze. Už 19. června na palubě Cargo Gallery. Jaromír 99, silné skladby a výjimečná atmosféra na náplavce. Letní kapela, 19. června, Cargo Gallery.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
0: Už jste slyšeli nové album Aldous Harding? Dojaté kudos dává nejen Guardian. A na životu bude ještě lepší. Zadržte dech. 22. června v Praze v Roxy. Koncert přiváží Force.
4: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Milí posluchači Rádia 1, zveme vás na koncert nadžánrové zpěvačky Ireny Budweiserové, a to 17.6. ve středu do Centra Jasoň, Praha 4. Vstupenky v předprodeji můžete koupit na webových stránkách jasoňcentrum.cz anebo na facebookových stránkách jasoňcentrum. Těšíme se na vás.
7: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
8: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
9: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
8: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
9: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
11: Už to víte? Na loď Tajemství na náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Gébla. Nebo 9. července křest nové desky Velocet Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
12: Reklama na Radio 1.
13: Minulý pátek také vyšlo album americké hudebnice umělkyně, která také ovládá hru na violončelo, Kelsey Lu. Deska So Help Me God, ze které vybírám ukázku Reaper. Zároveň je to také pozvánka na trošku vzdálenější vystoupení pražské. 18. listopadu vystoupí Kelsey Lu v Meat Factory.

0: Kulturní servis.
1: Čtyři minuty po 13. hodině je tady čas na reprízu první části kulturního servisu pro úterý 16. června 2026. Svátek slaví Zbyněk, tak všechno nejlepší. Začneme rubrikou festivaly. Žonglobalizace aneb festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Případně můžete zajít na Landscape, tedy multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Galerie, Artoto galerie v Uhelném mlýně a pozvánka na výstavu Timo bude. Depo 2015 v Plzni, Jan Lichtenberg Art. The Chemistry Gallery, Bet Orten, Tvoje krev, moje růže. Pražský hrad, Tereziánské křídlo v 16.30 začne v rámci Czech Nature Photo komentovaná prohlídka s Václavem Šilhou. Galerie Středočeského kraje Meltzer, Kinzel, Hilmar 1968 až 1978. Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230 let. Docs a výstava Hit by News. Galerie hlavního města Prahy, knihovna Expanze, přírůstky 2013 až 2025. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. Další pozvánka směřuje do Rock Café na výstavu Jana Pospíšila Chaos Line, muzeum Montanelli Who, Why, Kaštan scéna Unijazzu, všechny krásy světa. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Rudolf Sikora, Za a proti. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, pozvánka na výstavu Váza, symbol kultury a života. Galerie Josefa Sudka, Mucha, Strety, Šimon Prajsik, fotografie grafiků. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Vila Pelé, Andrej Důbravský a výstava The Rest. Meat Factory, galerie Kostka, Berzes, Lerenz, Spectre in the Wedge. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy. Nová budova Národního muzea a výstava Czech Press Photo. Galerie etc. Art, Petr Kalmus a výstava Prvý živý svatý. Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers, One Delay Spring. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Kemp, Centrum architektury a městského plánování. Pozvánka na výstavu Stavba povolena, výstavy, které jste nestihli. Novoměstská radnice, František Koudelka, výběr z díla. Čítárna Unijazz, Boskovice objektivem, výstava fotografů Boskovického festivalu. Karpochina galerie, Natálie Pejchová, výstava Stay in Touch. Veletržní palác, Tuskulum, ale také další místa v Praze a Pardubicích. Tam se koná bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty. Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, fragmenty paměti. Svatovický poklad v zrcadle současného umění. A konečně galerie C12. V 18 hodin tam začne vernisáž výstavy After Image Michala Sinka. Na rádiu 1 v 18 hodin pořad Estreo, 19 CD non-stop, dnes s deskou jediný na světě Báry Zmekové. Ve 20 hodin premiéra československé hitparády Velká sedma, ve 22 hodin pořad Unizone a ve 23 hodin Electronic Tuesday. Tolik kulturní servis.

Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta, tentokrát se světovým pohárem ve skateboardingu Mystic Skate Cup, který opět promění pražskou Štvanici v centrum skateboardingu, hudby a street kultury. Jedna z nejvýznamnějších skateboardových akcí na světě, která proběhne od 26. do 28. června na pražské Štvanici, nabídne návštěvníkům špičkové výkony, koncerty zahraničních i domácích interpretů a setkání s osobnostmi, které psaly historii skateboardingu. Závody se pojedou v disciplínách street, bowl a ve vertikální rampě. Na pódiu se v Praze po 11 letech objeví hiphopové trio Dilated Peoples z Los Angeles, dále kultovní Dog Eat Dog, australští Dune Reds nebo PSH a další hosté. Více informací o programu, vstupenkách a registraci jezdců na mysticskatecup.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mystic Skate Cup najdete triko značky Mambo, surf art z daleké Austrálie od jediného oficiálního českého dovozce a online obchodu mamboshop.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zvalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connecty. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Vydavatelství One Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

Tak si to trošku shrňme, tohle to byla americká indie rocková parta Slow Pulp s novinkou, s novým singlem Better Man z chystaného alba, které vyjde v půlce září letošního roku, Melody. Ještě před reklamkou to byly Shaking Hand, parta z Manchesteru, která letos v lednu vydala EPčko, nebo spíše vlastně je to tak na pomezí EP a LP, tak řekněme, že desku s názvem Shaking Hand, a ze které zazněla ukázka Night Owl. Shaking Hand jsme si hráli také v souvislosti s jejich aktuální nebo letošní tour, která bude mít zastávku také v Praze 1. prosince v Meat Factory. No a tohle už je kapela She's Green s novým singlem Close Your Eyes, který vyjde, co by součást červencového EPčka Swallowtail.

rozpité kytary a la Nick McCabe z kapely The Verve. To jsou She's Green na rovince Closer Eyes. Je 13 hodin 31 minut na Rádiu 1. Neúplně originálně i tvorba následujícího projektu dvojice Paycheck z Kalifornie, kterou tvoří bývalý člen kanadských Tops, anebo také kapely Drug Dealer Jackson McIntosh společně s Alison Goldfarb, ne Goldfarb, Goldfarb, vydali eponymní desku teď před pár dny, tedy Paycheck, a tady je ukázka Acquittances.

0: jedno.
1: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu pórobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu pórobetonových. Více na DEK.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Máte ambice? Tak pojďte. Den otevřených dveří na Newton University vám ukáže, že úspěšné podnikání můžete rozjet už při škole. Studium, které není jen teorie, ale praktický skillset pro svět biznisu. Newton University. Připravujeme studenty na úspěch ve světě biznisu. Více na newton.university.
11: Mac DeMarco přijíždí do Prahy, kde vyzve Fórum Karlín ke kolektivnímu obětí. Krásné, ale rozhodně ne neškodné písničky. Uvidíme se 18. června. Zbývají poslední vstupenky. Tak hurá na force.cz.
12: Reklama na Radio 1.

byla zařazená hudební kritikou, co se týká její předchozí tvorby, do škatulky alternativní R&B, nicméně její loňská spolupráce s Eliasem Renenfeltem a Jan Kleenem vyústila tady trošku takový hudební přerod ve novém singlu Drive. No a tohle už je dvojice Howdy, za kterou stojí Will Taylor a Charlie Martin. A nový single Blast.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden jsme pro vás připravili novinky v Hitparádě Rádia 1. Britský producent Gold Panda ohlásil nové album, to vyjde na konci června. Úvodní novinkou je jeho věc s názvem Ding the Motor. Legendární americká kapela Weezer také ohlásila svoje album už 20. To vyjde v srpnu a my si hrajeme single We Might As Well Be Strangers. Londýnské trio Jungle vydalo single s názvem

0: Roxy.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

13 hodin 48 minut, posloucháte Rádio 1, tohle to byla New Yorkčanka Rocky Road a skladba Vegas Nights, její letošní desky. Teď krátký pohled na argentinskou indie rockovou, potažmo indie popovou, bedroom popovou scénu. Projekt Sweater 7, album, které se těžko vyslovuje, je už název, tak to raději přeskočím. Každopádně ukázka Escritorio. No a za zhruba 10 minut nás čeká rozhovor s letní kapelou.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hotbook uvádí audioknihu Stephen Fry Odyssea.
2: Hej, velikáne, ty možná nejsi ten nejlepší hostitel, ale já vím, jak se chovat jako host. Přinesl jsem ti nějaké víno, můžeš jim zapít tu hostinu z lidského masa.
3: Popadl pohár a vypil ho do dna.
4: Vydavatelství One Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
5: Plzeň letos ovládne nový cirkus. Festival žonglobalizace přináší od 2. června do 7. července open air představení, akrobaci a workshopy. A to úplně zdarma. Náplavka, Mlýnská strouha, Plovárna Hradiště i další místa po celé Plzni ožijí novým cirkusem přímo pod širým nebem. Program na žonglobalizace.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam dorazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
9: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
10: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
11: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklep do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
12: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
13: Slyším Tatart nákupy?
12: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
14: Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
13: To je mazec.
14: Tatart, opravdový elektrospecialista.
15: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
16: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
15: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
16: A můžete využít i výhodné financování.
15: Nabídka vozů na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
17: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
18: Reklama na Radio 1.
19: Jako pes

0: Jako pes, titulní skladba z desky letní kapely, už tuším, že 2 roky staré, kterou si hrajeme v souvislosti s rozhovorem, který jsem několikrát avizoval. Letní kapela totiž vystoupí už tento pátek na ojedinělém pražském koncertu v Cargo Gallery na Smíchovské náplavce, tedy 19. června. Se mnou ve studiu už tady sedí frontman kapely Jaromír 99.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj. Vlastně 19. června, nevím, jestli to byl úplně záměr, ale to je začíná, nebo je tedy letní slunorad, možná o den později, tak...
1: Tak my jsme taková pohanská kapela. Jakože z jeseníku kapela nebo z rychle, kde to čarodějnictví a tyhle ty věci dávají ještě dneska smysl, takže možná to tak bylo vymyšlený.
0: Je to teda součást trošku tady ta okultní rádek. Možná bychom na úvod tedy měli posluchačům i trošku připomenout tomu představit vlastně ten vznik kapely, to už je taky nějakých 7 let nazpátek. Mm-hmm. A tam vlastně zpočátku asi nebyl úplně záměr jako vytvořit regulární kapelu, která by takhle jezdila turné a vydávala desky, to bylo spíš takový přátelský nějaký...
1: Ale to takový, my jsme se přátelsky rozpadli se Prizní.
0: Ano.
1: A tak jsme se kapánek nudili, do toho přišel covid a tak jsme se tak jako scházeli u mě na chalupě, tam v Rychlebech právě, a prvně jenom třeba s 2 kamarády a pak přicházelo víc a hráli jsme tam na kytary třeba u ohně nebo pak jako ve stodole a vlastně jsme měli jako první koncert pro sousedy tam, jako, což na ty malé vesnici jsou většinou seniori, tak to bylo docela zábavný a byla to tvrdá zkouška, ale pak začaly chodit tady nějaké pozvánky dál a dál a ano, tak jako už teďka vlastně jezdíme docela jako daleko i do zahraničí občas ale vlastně ten základ je takový, jako že jsme si chceme hrát jako pro zábavu. Já doufám, že se to nějak neskazí a ne to, že by to mělo být pro zábavu a mělo by to být trošku lokální, jako svým způsobem, aspoň myšlením, když už ne hraním, tak aspoň myšlením, že jsme jako z toho kraje, aby to bylo kapánek cítit. No.
0: Ta inspirace teda předpokládám také hlavní je tedy z toho okolí.
1: No, tak jako vždycky, já jsem takový, sice už 30 let Pražák, i když jsem jel sem dneska na tu novou adresu, jak jsem zabloudil samozřejmě, tak jsem tady běhal kolem baráku, ale už jsem 30 let Pražák, ale prostě stejně cokoliv dělám, tak je furt takový jako návaznost jako na to moje dětství. Já si myslím, že všichni ten základ jsme si vytvořili v dětství a teď, když píšu nějaké nové věci, když se mi něco podaří teda, nebo když přemýšlím o něčem, tak to mám furt takhle spojený. Jo, je to takový, no, to není nějaký, jako, že by měl něco proti Brnu nebo proti Praze, ale jako, jsem, jako mám to takhle hozený, no.
0: Jasně. Pojďme si teda říct si něco k tomu nadcházejícímu koncertu. Vlastně je to asi jediný pražský koncert v nejbližší době.
1: Tak asi potom až před Vánoci si myslím zahrajem nějak, jako vždy, jako každý rok. No je to jediný a hlavně je to první koncert na lodi, co já hraju, teda ani z Prizní jsme nehráli na lodi, teda myslím, že nepamatuju si to, ale... Takže doufám, že se neurve, nepotopí a nestanou se tyhle ty věci, nebudeme muset tamhle zachraňovat a tak, no, ale jsme na to připraveni a uvidíme. Já mám teda už, jsem si koupil včera bez potisku tričko pruhovaný a jsem...
0: Plně vybaven.
1: Plně vybaven.
0: Záchranný kruh nějaký, jistotu. No. Takže Smíchovská náplavka 19. června. Já myslím, že i ta přepověď počasí jako vychází docela dobře, takže myslím si, že to může být i atmosférou.
1: Jo, to bude určitě dobrý mejdán. Já si myslím, že na těch lodích to vždycky dává smysl. Že ty skvělý punkový koncerty, já nevím, co, když Sex Pistols se projel po Temži, já myslím si, že i v 80. tady občas projeli kapely po Praze, po Vltavě, na takových nějakých poloilegálních akcích, takže že dávají smysl, i když tohle není ilegální akce, bohužel, tohle je oficiální akce, budete muset zaplatit vstupný asi.
0: Ale třeba dojde i na nějakou jako méně legální, méně oficiální akci do budoucna, jako nelze vyloučit.
1: No možná poplujeme, my hrajeme druhý den tam u Ústí nad Labem, tak nějaký festival, ne nějaký, ale takový známý malý festival mezi skalami, a tak možná tam poplujeme tou lodí, uvidíme.
0: Nelze vyloučit. No dobrá, tak ještě bychom mohli zmínit, samozřejmě nebude o jediný koncert, i když tedy pro primárně pražské publikum je to důležitá informace, nicméně nás posluchači poslouchají odkudkoliv,
1: vlastně
0: přes digitál, tak možná
1: i... Rychlebek vás poslouchají.
0: Ano, tak to je dobrá zpráva. Tak kde ještě vlastně letos budete vystupovat, ty toho?
1: No my tak jako, to je zajímavé, že se jmenujeme Letní kapela.
0: Právě
1: možná bychom se mohli jmenovat Lesní, jak to tady někdo, Lesní kapela vlastně by možná znělo líp, protože jako možná toho v létě nenahrajem. Všichni máme nějaký dovolený a děti a další projekty. A paradoxně hrajeme víc na podzim a v zimě. Ale tak sklízíme to ovoce asi na podzim. A, no takže myslím si, že až... Jo, nějaký festivaly tam malý jsou, když nás budete sledovat, tak určitě tam ještě nějaký Mikulov a tak, nějaký tam jsou. Pak jako myslím, že i s Kafka Bandem jedeme nějaký podzimní turné, nebo ne myslím, ale určitě jedeme a tak, no, takže kdo chce, tak vlastně to najde na našich stránkách nebo na sociálních sítích, docela jako to na to upozorním, na tyhle věci. Ale já si to z hlavy teda moc nepamatuju, přiznám se, omlouvám se.
0: Tak asi máte teda, pro každý projekt je asi samostatná nějaká stránka, předpokládám. Kafka Band.
1: No ne, nemáme právě.
0: Není.
1: Teďka rozjíždíme nový projekt s 50členným sborem ze Stuttgartu a z Brna, jako s pěveckým sborem, jmenuje se to Klíče na cestách s Dušanem a s Partičkou. A právě u toho kalendář není a já jsem minulý týden seděl takhle prostě u vody v Jeseníkách, v Rychlebech, jako v Lomu a Dušan mi volá úplně kvůli ničemu jinému a on říkal, ani tak nic, tak se domluvíme zítra. A já říkám, zítra ne, zítra sekám trávu tady. Ne, zítra seš na zkoušce v Praze, takže nemáme na všechno kalendáře na... Ale je to dobrý, no, takže jo, takže takhle žijem podle těch kalendářů, bohužel.
0: A ještě se zeptám na Umakar, ten je v hibernaci nebo taky teď?
1: Ten je v hibernaci, ale vlastně s tím sborem vlastně budeme hrát různý písničky, protože to je mezinárodní kapela, budeme hrát ukrajinský, ale taky německý, třeba od Kratferk. A myslím, že jsou tam dvě od Umakartu, takže tam, kdo bude chtít, tak uslyší Umakart skoro v originále, akorát se sborem.
0: A bude z toho teda pořízený nějaký záznam, předpokládám? Nebo to bylo možná škoda i...
1: Doufám, že to... No, asi jenom živák.
0: Je to živák?
1: Já myslím, že 50členný sbor asi... Nevím, jestli se vyjede do nějakého studia vlastně.
0: To
1: o tom jsem nepřemýšlel.
0: Tak a ještě asi nemůžu vynechat tvoji výtvarnou činnost a tvorbu. Možná bychom posluchače mohli také pozvat.
1: Jo. No já mám teďka několik výstav a něco se připravuje, ale jedna končí vlastně ve Zlíně teďka, to je k výročí 150 let narození Bati. A tak to byl takový, tak se tam dělal takový komiksový obraz, takový obrovský. Myslím, že to je docela jako... Že se to povedlo, rád se chválím. Druhá je v Řeznici, taková osobnější, což dělá můj galerista z Galerie 1, vlastně v klášteře, je to tady vlastně za Příbramí kousek, takže se tam dá dojet, jenom vlakem, myslím dokonce. A je to jako prima výlet, a kdo má rád kolo, já bych tam jel třeba hned na kolo. Něco dalšího připravím a já teď se tak jako... pomaličku připravuju, že budu dělat komiks novej a to vždycky se vypnu a s nikým nemluvím a s nikým se ale ten je ještě jako tajnej, no, ale jediný, co k tomu můžu prozradit, že ho chci dělat ručně, jakoby ne, že bych ostatně nedělal ručně, ale kreslil jsem je jako digital art, jakože jsem je kreslil na tablet, ale teď se vracím ke štětci a k tuži obyčejný a jsem zvědav, jak se s tím popasuji.
0: Tak jo, tak budeme sledovat třeba i webové stránky.
1: Jo. Sledujte, vždycky dávám nějaké ukázky, jak se trápím.
0: Tak se určitě těšíme, až to spatří světlo světa. Jestli jsme tedy zmínili všechno podstatné, určitě tady ještě připomeňme tedy Cargo Galerie 19. června, to už je tento pátek, který
1: letí kapela. A kdo má pruhovaný tričko, tak ať ho vytáhne, prosím.
0: Možná i jako dress code.
1: Dress code je pruhovaný tričko a růžová čepice.
0: Tak jo. Takže to byla pozvánka od Jaromíra 99, letní kapela. Ještě se tedy možná na závěr zeptám, ale tak trošku to vyznělo, že čas na to úplně teď není, třeba nějaký nový materiál.
1: Písničky se rodí pomaličku, hlavně texty nějak v téhle době, ale jakože když, já většinu to mám, že mám takový vedlejší odpad, jsou písničky, když dělám ty dlouhý komiksy, no. Vlastně možná proto jsem se do něj pustil, protože já už jsem několikrát se zařekl, že už komiks dělat nebudu. Ale jak se mi ty písničky narodí, tak jsem si říkal, no tak asi budu muset zase začít dělat komiks, aby... Jo, že od toho, jak jsem měl Bombra a vlastně Umakart a Kafka Band, to jsou všechno vlastně, a i pozdější Prizně, to jsou vlastně všechno komiksové inspirace.
0: Mm-hmm. Tak to jsem ani nevěděl. Tak to
1: jo, tak jako půlnoční je čistý komiksová písnička.
0: Komiksový strip, nebo jak se tomu říká, tomu rámečku vlastně.
1: To vždyť, kdyby nebylo komiksu, ale Alois nebyl, tak není půlnoční.
0: Tak jo, tak to byla pozvánka na pátek i na další dny, ten další koncert je hned...
1: To se hraje v Tise, ano. Tam se dá doplout na lodičce, je to prostě za Ústím nad Labem, jmenuje se to prostě Festival mezi skalama, myslím. A je to tam strašně taky, je to tam moc pěkný, a doporučuji to. Je to taky mezinárodní festival, jsou tam i nějaký německý party a tak dále.
0: Tak jo, a případně pak na podzim teda se asi objeví další data, ty jsi zmiňoval i pražský koncert, možná někde na koncert.
1: S letní kapelou pojedeme takový to předvánoční, jako a určitě, viděl jsem tam Akropolis, že už tam je už potvrzená tam někde na začátku prosince, myslím, že to je.
0: Tak jo, tak díky moc za pozvánku, za zajímavé informace o tvé tvorbě a...
1: Já děkuju moc a byl jsem tady zase rád v rádiu jedna po dlouhé době, díky.
0: A tady ještě skladba Pod kamenem z posledního alba, jako pes.
1: Jo, to je o tom, jak o naší zkušebně vlastně.
0: Jo, tak pojďme na to.

Tolik letní kapela Pod kamenem naživo tento pátek 19. června v Cargo Gallery. No a tohle už je novinka od kapely z New Yorku Interpol, trošku nový zvuk v singlu. This Mirror Waits a Ton, z chystané desky téhož názvu, která vyjde na konci léta.

0: jedno.
1: Tati.
2: Co pak?
1: Dívej.
2: No jo, poslední slunovratový nefestík. Tak tam musím bejt.
3: www Neurobeat, Athéna Chlebová, Něco Něco, Handrit, Extensia a mnoho dalších. Více na nefestík.cz.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DECFOAM MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DECFOAM pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
6: Chtěl si rádio spotvituněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
11: V tom musí být celá liška.
12: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
13: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
14: Jsme energie tohoto města.
15: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
16: Reklama na Rádio 1.

0: Nachystali jsme si pro vás Den s hudebníky.
1: Váš oblíbený Den s hudebníky na Rádiu 1.
2: Letos na 2 hodiny studio převezmou Taige, Black Tar Jesus, Beata, Berlin Manson, Střední vlny a něco něco.
0: Ve středu 17. června
1: od 6 do 6.
2: Na Rádiu 1.
3: Den s hudebníky vám přináší Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

jazzové trio z Severní Karoliny, z městečka Asheville, Okonsky doplnila v novém singlu Axis harfenistka Rachel Kitchlou. A tohle už je novinka od Nicka Hakima, I Can See. I can be.

Alexandra Drewčin alias Earth Eater bude letos v létě 14. července vydávat novou desku If I'm the Bottle, You're the Message. A tohle byl pilotní single Crown Jewel, ještě předtím projekt Love Spirals Downwards s novinkou Broken. No a na úplný závěr trocha elektroniky. Jedna novinka a jedna klasická skladba. První na řadu přichází legendární John Beltran, který vydal před 3-4 dny tenhle ten track Sunrise and the Life We Live. No a před 15. hodinou, kdy už mě vystřídá ve studiu kolega Josef Sedloň, jsem zařadil skladbu z kultovní kompilace Artificial Intelligence labelu Warp Records roku 94 s pořadovým číslem 2. Pomon, Hanan a skladba Utuba. To už se s vámi loučí Rau Plory, díky moc za poslech. Seznam odehraných skladeb visí na webu Rady 1 pod mým jménem. Přeji vám krásný zbytek úterý a budu se těšit na slyšenou příští týden.

0: záviš, mucha, baumaxa. Spojení, které se zdá předvídatelné. Dokud nevkročí na pódium. Nejsvětější trojce záviš, mucha, baumaxa míří 17. června do Rieglových sadů na svůj exkluzivní společný koncert. Vstupenky pořídíte na prageopenair.cz.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Divadlo. Setkání. Naslouchání.
4: Dialog. Hradec Králové.
3: Divadlo.
4: Setkání.
3: Naslouchání.
4: Dialog. Hradec Králové.
3: 19. až 26. června.
4: Festival Regiony. Přijď si promluvit, nebo tak jen poslouchat.
3: festivalregiony.cz.
5: Mystic Skate Cup. Světový pohár ve skateboardingu se blíží. Největší skateová akce ve střední Evropě. Top riders z celého světa. Koncerty, pohoda v relax zóně a afterparty každý večer. Těšte na legendární trio Dilated Peoples z LA, které se vrátí do Prahy po 11 letech. Dále vystoupí Doki Dog, Dune Rats a PSH. A letos jedeme i vertikální rampu. Mystic Skate Cup. 26. až 28. června Praha, ostrov Štvanice.
6: Stavíte? Rekonstruujete střechu? Pak zbystřete. Evromat otevřel novou pobočku v Horoměřicích u Prahy. Český výrobce plechových střešních krytin, okapových systémů a klempířských prvků je nyní ještě blíže. Evromat Horoměřice. Nová adresa pro vaši střechu. www.evromat.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Fóru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Fórum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
9: Reklama na Radio 1.
10: Vývar. Jo, a vývar získáme jedině z rybích hlav, jo, a z nějakého kousku nebo odřezku jiné.
11: Ale pozor, milí pane, nejlepší vývar získáme jedině na Rádiu 1.
10: Tam není to nic proti žádným bontónu. Zrovna tak tam můžeme...
11: Asi.

0: Letní kapela počase znovu v Praze. Už 19. června na palubě Cargo Gallery. Jaromír 99, silné skladby a výjimečná atmosféra na náplavce. Letní kapela, 19. června, Cargo Gallery.
1: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
4: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů, stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
5: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Reklama na Radio 1.

0: to stop. You're stuck with them. But stuck with me. You're stuck with you. My love won't go on. I'll keep my own counsel. You can listen to yours.
1: Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta, tentokrát se světovým pohárem ve skateboardingu Mystic Skate Cup, který opět promění pražskou Štvanici v centrum skateboardingu, hudby a street kultury. Jedna z nejvýznamnějších skateboardových akcí na světě, která proběhne od 26. do 28. června na pražské Štvanici, nabídne návštěvníkům špičkové výkony, koncerty zahraničních i domácích interpretů a setkání s osobnostmi, které psaly historii skateboardingu. Závody se pojedou v disciplínách street, bowl a ve vertikální rampě. Na pódiu se v Praze po 11 letech objeví hiphopové trio Dilated Peoples z Los Angeles, dále kultovní Dog Eat Dog, australští Dune Reds nebo PSH a další hosté. Více informací o programu, vstupenkách a registraci jezdců na mysticskatecup.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mystic Skate Cup najdete triko značky Mambo, surf art z daleké Austrálie od jediného oficiálního českého dovozce a online obchodu mamboshop.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz, jeden web, celý kávový svět. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zvalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Vydavatelství One Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Taky na to.

Krásné odpoledne vám přeje pořadový Josef Sedloň a tohle už byl Filip Johan Tim a výborná jeho deska Red Door, kterou vydal na značce Mode Selector Monkey Town teďka před pár týdny. Spolupráce s Pačkou Koka, singlovka Have You Ever, předtím také polský hudebník Inner Life a jeho novinka Crush či Dirty Columb v také nové věci Liars, které jste slyšeli vlastně v CD Stopu nedávno, tuhle tu legendu z Manchesteru. No a také po reklamy to byly Boards of Canada, předtím také Acid Arab jako novinka Hit Parády Rádia 1 s Vile Elkal a také Fatomless či Ebb, kapela, která chystá stejnomenné album jako tenhle ten nový single, který jsme si dali, Shallow Hits, či na úvod Feeble Little Horse. Teď už ale DJ Way, tenhle ten hudebník z Malajzie, který také operuje a založil značku elektroakustickou Meanest Records v jeho singlovce Learning Protocol, kterou vydal už loni a dostala nový remixový kabát jako od Akitsidžu Fukushimi. Tady je DJ Way a příjemný poslech máme v 15 hodin 40 minut pře Josef Sedloň.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

tu indie pop kytarovou elektronicko dvojici, která loni zabudovala svým albem debitem na značce Ghostly International. Tohle však byla nová věc teďka z června. Tohle však úplná novinka teďka zpátku od Bonoba. Simon Green, tenhle ten britský hudebník žijící už dlouho ale také ve Spojených státech, chystá nové album Distance in Static. Vyjde na podzim na značce Ninja Tune. A tohle je jeho novinka Me and You. Posloucháte Rádio 1. Plejte za chvíličku, jak je na stránkách Rádio 1. 15 hodin 47, už skoro 8 minut. A za chvíličku, jaké budeme soutěžit.

Tak a máme tady avizovanou soutěž, které můžete tentokrát vyhrát dva vstupy na vinnou stezku Průhonickým parkem, která se bude konat 20. června. A to tuto sobotu. Každopádně navštivte vinnou stezku Zámeckým parkem v Průhonicích u Prahy. V sobotu 20. června už od 11 hodin ponese se ve znamení přátelské atmosféry, radosti z vína a příjemných rozhovorů s vinaři z Čejkovic, kteří se s vámi rádi podílí o své zkušenosti i příběhy. Degustace vína, stánky s občerstvením, čerstvě praženou kávou, limonádami. To vše v příjemném prostředí přírodního parku s kulisou pohádkového zámku. Více informací, včetně vstupenek, najdete na www.festivalvina.cz nebo na místě v den akce. No a telefonní číslo k nám do studia je, napište si, 210 323 919. Cenu získá ten, jako, kdo se první dovolá se správnou odpovědí. Takže jenom doplním, že musí být starší 18 let. No, výhra jsou, jak jsem řekl, dvě stupenky na vinnou stezku tuto sobotu v Průhonickém parku. No a otázka zní, kolik kilometrů měří trasa vinné stezky v Průhonickém parku? Volejte na číslo 210 323 919, typujte a dva lístky jsou vaše.

0: Tak a máme tady prvního posluchače. Ahoj Josef, Rád 1. Slyšíme se? Haló, haló. Slyšíme se? Tak bohužel. Soutěžíme dál, volejte na číslo 210-323-919 a jak je dlouhá stezka, vinná stezka v Průhonickém parku. Tak, je tady další posluchač, ahoj, slyšíme se teď už?
1: Dobrý den, že má 7 kilometrů.
0: Kolik?
1: 7, bych si řekla.
0: No je to blízko, ale bohužel není to správně. Tak jo, ahoj. Tak je tady další pokus. Ahoj, Josef, Rád 1. Tak, teď to vypadlo. Přetížená linka už nám zase voláte, takže ahoj, Josef, Rád 1.
2: Ahoj, tady Michal.
0: Michale.
2: Já si myslím, že to je 6 kilometrů.
0: Je to tak, je to 6 kilometrů a Michal vyhrává.
2: Super.
0: No a já jsem ještě řekl spadnou otázku, koukám, že už někdo vyhrál tady, jak jsem slepej už. Tak počkej, tak ještě mi řekni, kteří vinaři budou ve vinné stezce v Průhonicích? Ptáme se na vinařskou obec. Za A Čejkovice, za B Velké Bílovice, za C Pavlov. Tak ještě zkusím takhle.
2: Jo, ještě druhá otázka. Jo,
0: no, protože ta léta už proběhla, já už ji nemůžu uznat. Sorry, já jsem tady koukám, že už to někdo vyhrál. Takže tím pádem, pojďme zkusit. Kteří vinaři budou na vinné stezce v Průhonicích? Já jsem to už mluvil o tom, jestli jsi poslouchal. Dáme se na vinařskou obec. Za A Čejkovice, za B Velké Bílovice a za C Pavlov.
2: Jo, tak to budou Pavlovic.
0: Jak?
2: Čejkovice.
0: Je to tak, takže Michale, já myslím, že to je dvakrát stvrzeno. Dvakrát stvrzeno a tím pádem seš vítěz těchto dvou vstupů na vinnou stezku. Budeš mít v sobotu čas? Bude se účastnit?
2: Určitě, rád budu.
0: Perfektní, tak vydrž mi a drátě domů, jestli jak si cenu převezmeš, těnou gratuluju a my doposloucháme polského producenta Earth Tracks, který vydal výborné teďka nové album, už pátou desku Everlasting Flame, ukázka Out in the Cold.

Tak tolik Earth Tracks, ten polský producent na své novince pro tentokrát značku Lapsus ze Španělska, když už tam vydal i tu předchozí desku, jinak předtím vydával na labelu Shall Not Fade. Každopádně teď už se podíváme za šéfem labelu All My Thoughts, kterého jste viděli minulý rok na spektakuláře. Seb Byblad se ozval touhletou novinkou Folded. Další single, tentokrát se zpěvačkou Jouska pro značku Beyond, kde zřejmě asi vyjde jeho nadcházející nové album. 15 hodin 57 minut. Seb Byblad featuring Jouska a Folded.

0: Mac DeMarco přijíždí do Prahy, kde vyzve Fórum Karlín ke kolektivnímu obětí. Krásné, ale rozhodně ne neškodné písničky. Uvidíme se 18. června. Zbývají poslední vstupenky, tak hurá na Force.cz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Stavíte? Rekonstruujete střechu? Pak zbystřete. Evromat otevřel novou pobočku v Horoměřicích u Prahy. Český výrobce plechových střešních krytin, okapových systémů a klempířských prvků je nyní ještě blíže. Evromat Horoměřice. Nová adresa pro vaši střechu. www.evromat.cz.
5: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
6: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké

0: cenách e-obuv ví.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Galerie, chrám, kaple, zvuk. V sobotu 27. června promění festival A Day of Sound Kutnou Horu v jednu velkou poslechovou cestu. Současná hudba, experimentální zvuk a Lenka Dusilová pod širým nebem. A Day of Sound v GASK. Poslouchejte, kam vás to zavede. Více na gask.cz.
5: Reklama na Radio 1.

Tak tolik producent, myslím, ze Slovenska, Masajkra a jeho novinka Truly featuring Nakai Walls. V téhle věci také spolupracoval s Fulcrumem a jinak novinka ve Velké sedmě, která dnes se o 20 hodin bude mít opět tu premiéru a vy budete moc opět si poslechnout pět novinek a to 15 československé parády. Teď ale míříme za touhle novinkou z normální parády zahraniční, kterou pro vás připravuje pravidelně po 20. hodině ve čtvrtek Jerry. A nasadil Gold Pandu, tuhletu rostodivnou věc, novinku Ding the Motor, která trošku zase vybočuje z jeho předchozí tvorby a možná proto, že chystá tohleto vlastně nové album Tone Up, nazne se ze Švédska Studio Barnhus, ale tam experimentálnějším labelu Alex Bowmana a Kováče. Každopádně Gold Panda, Ding the Motor. 16 hodin a 9 minut po schovaté rádi na playlist kompletní, také už na stránce

0: inhaluje.
1: To je panáku blbec,
0: Inhaluje.
2: Doufám, že ne rům.
0: Inhaluje.
3: Inhaluje Radio 1.

Tolik taková dramatizovaná novinka ze značky So Went, příjemná s názvem Chasing Rainbows. Doufám, že nějakou tu duhu jste už také to viděli. Flautanasia, Tyr Kohout a Aaron Payne, to je tandem, který teďka vytvořil tuhletu novou záležitost pro značku So Went. My se teďka už podíváme ale za touhletou další novou věcí, která vznikla tentokrát pro značku, teď jsem to teď ztratil, tak tady Elderbrook, který se upsal vlastně projektu, chci říct ze značce Counter Records, Elderbrook, tady je nová věc Is It Over Now a tenhle ten producent, který jste viděl, myslím, že v Roxy, dostal zde i remix od projektu Unity. 16 hodin, 17 minut, za chvíličku také kulturní servis na Rádio 1.

Tak je tady pravidelný kulturní servis pro dnešní den, úterý 16. června roku 2026. Svátek mají Zbyňkové, takže všechno nej, no a já mám pro vás koncerty, tančírny, filmy, divadla, no a samozřejmě kulturní ostatní zajímavosti. No a také program Rádio 1. No a začneme koncerty a tančírnami v Jazz Doku dnes od 21 hodin. Vystoupí Michal Pavlíček a Trio. Meat Factory pak od 20 hodin bude křtít svou desku Něco Něco, kapela společně s Magdalenou Trajerovou a kapelou Kruh 19. V Lucerne Music Baru dneska od 20 hodin kapela POD. V Paláce Akropolis od 19 hodin vystoupí Arbanová a Putnerová a hosté vystoupí třeba Trojan, König, Kemmel, Javorský a další. No, městské radnici dneska v 19.30 zahrají Harmonia Praga. No a pro kafe dnes můžete zažít koncert legendární kapely Toajen od 20 hodin. No a ještě nabídka do Plzně, Zachspap v Plzni právě dneska hrají Mutanti Lidé východisko od 20 hodin. Teď už filmy Kino 35 v 18 hodin nabízí Cirque du Soleil a jejich Luziu. Od 20 hodin se také v Kino 35 promítá film Soukromý život. Kino Přítomnost vás ve od 20 hodin na Velký Gatsby, tuhletu klasiku, no a Kino Lucerna v 18.45, dnes film Po večerce. Edison Film Hub od 9:30 promítá Scary Movie a Kino Pilotu ve 20.30 má na programu Šedou zónu a ve 20.45 Co nám zbylo z lásky. No a divadlo, tam je následující nabídka. Divadlo D21 v 19.30 hraje Marťanskou kroniku. Do divadla Řeznické vás pozvu rovněž od 19:30 na tentokrát hru Věčná milenka Alma Malerová. Klubovna Kašpar nabízí v 19.30 představení Plíce. No a divadlo v Celetné rovněž od 19:30 dnes hraje Rozptýlení a Barcarole. Tolik divadla, z ostatní zajímavostí vybíráme třeba Jatka 78, dneska v 19.30 terapie s dílením Reset. No a Umělecko-průmyslové muzeum v Praze vás zve už od 18 hodin na tentokrát zajímavé podujetí Váza jako favorit evropské avantgardy. Tak, no a Loď tajemství v 19.30 nabízí Michalův mashup, dnes Bára Hrzánová a Daniel Kortus. Tolik kulturní servis, který samozřejmě najdete i na stránkách Rádia 1. No a já ještě mám pro vás program na našich 4 frekvencích Praze, Plzni, Českých Budějovicích a Liberci. Tak vězte, že v 18 hodin to bude pravidelný vinylový speciál, který dnes pro vás bude připravovat Ultrafino. 19 hodin pak už také pravidelné československé CD non-stop. Dnes konkrétně to bude deska Báry Zmekové, jediný na světě. 2024. A o 20 hodin pak už premiéra československé hitparády Velká sedma. A o 22 hodin pořád Unizone a ve 23 hodin Electronic Tuesday s Janem Krumem. Tolik výhled na Rádio 1. Samozřejmě příjemný poslech až do té 18. hodiny vám pře Josef Sedlaň.

Dozněl nám už americký producent Blaudis a jeho příjemná taková bass věcička New Reality, která vyšla jaka v červnu, hned skraje, nazvat se Lucy District. No a tohle, co už se nám rozeznívá, je ukázka z nové soundtrackového díla od domácího producenta Floex. Tomáš Dvořák pracoval na této hře vůbec společně s tím týmem Amanita téměř 10 let a konečně venku Phonopolis. Ostatně vy jste už mohli také zaregistrovat jako jednu z věcí z této soundtrackového díla ve Velké sedmě minulý týden. Uvidíme, jak si povede skaba Railway Electro, kterou jsem vám už nabídl mém vysílání dříve. Tohle je ukázka Dance of the Houses. Floex na Rádio 1 v 16 hodin 28 minut. A playlist doplňuji na stránky Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, když jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění v zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, ghmp.cz.
2: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Poznáváte to?
4: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
3: Ale s tím bude konec.
4: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
3: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
4: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
3: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
4: Děkujeme za trpělivost.
3: Vaše hlavní město Praha.
5: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
4: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny. Pepco.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Obdivujte nejkrásnější výhledy v Salzburku a Solné komoře. Zubačkou na Schaffberg lodí po Wolfgangse. Lanovkou na pevnost Hohen Salzburg nebo výtahem na Mnišskou horu nad střechy Salzburku. Jízdenky koupíte online. Užijte si jedinečné poklady Salzburku a Salzkammergut z jiné perspektivy. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
11: Reklama na Radio 1.

Tolik Machine Drum, tenhle ten americký producent jménem Trevor Jackson navrátil se novou kolekcí Bloom a tohle ukázka The Frog Song, hned úvodní skladba. No a před námi je už teďka také nové EP ze značky Anjuna Deep, které vyšlo teď v pátek, a to projektu Sonatine. Stojí za ním hlavně producent Fort Romo, ale také Jackson Michael Milas, tenhle ten australský vokalista, který můžete znát značky RNS. Společný projekt Sonatine na EPčku štiskobojem While We Are Dreaming a ukázka To Sunrise. 16 hodin 40 minut, posloucháte Rádio 1.

0: Jedna reklama.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Irie Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
0: Jedna reklama.

Tak tohle je spojení producenta Bale, nebo producentské a také ruského producenta původně New Age, jejich Back to Earth EP se objevilo teďka také z kraje června na značce Shall Not Fade z Bristolu a ukázka Same Beat. Teď už se nám zeznívá ukázka zase první vůbec single, který uvolnil producent z Británie Killick. Bude vydávat své, myslím, že teprve druhé album Robots Will Take Over and Wonder Why We Have So Many Group Chats. Tohle ukázka už Under My Balcony. Killick na Rádio 1. A playlist na stránkách Rádio 1 také. 16 hodin 50 minut. A příjemný poslech do 18. hodin nám přeje Josef Sedloň.

0: CD non-stop.
1: Pražská zpěvačka, klavíristka, skladatelka Bára Zmeková začínala s hrou na klavír už ve 4 letech. Její druhé studiové album Jediný na světě vyšlo v roce 2024 pro značku Transistor. A vy se ho vychutnejte dnes po 19. hodině pořadu CD non-stop.
2: Přestalo pršet, tak jdi domů.

Tolik už Oscar Farrell a jeho nové EP, které vydal teďka vlastně minulý týden na značce Birds Fly In. Ostatně stejný mini single jsme si tady také představovali. No a tohle byla ukázka Reversing Phonox Mix. Tak hočko, máme 17 hodin, po 17. hodině by zde měl proběhnout rozhovor o festivalu Nefestík v Nepomuku. Budete mít milé hosty Pavla Kroupu a také Jakuba Kurce. Teď ale ještě Luc Femier, tohle ta novinka teďka z minulého týdne z labelu právě se Bye Bada All My Thoughts.

0: Reklama Rádia 1.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
4: Notino, today is yours. Feel good.
5: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
7: Milí posluchači Rádia 1, zveme vás na koncert nadžánrové zpěvačky Ireny Budweiserové, a to 17.6. ve středu do Centra Jasoň Praha 4. Vstupenky v předprodeji můžete koupit na webových stránkách jasoňcentrum.cz anebo na facebookových stránkách jasoňcentrum. Těšíme se na vás.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
10: Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
12: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
13: Reklama na Radio 1.

0: Tak, dozněli nám něco. Já jsem tady avizoval také rozhovor o festivalu Nefestík, který proběhne už právě tento víkend, je to tak, v Nepomuku. A já ve studiu vítám také dva milé hosty, ředitele festivalu Jakuba Kurce a také zakladatel festivalu Pavla Kroupu, takže zdravím, ahoj.
1: Ahoj.
0: My jsme na úvod slyšeli něco, tuhletu naší domácí partičku. Festival je jako vždy nabitý spoustou muziky, ale nechybí ani film, jak je zvykem, divadlo, či také slam poetry. Kolikátý roční vlastně už to je 16.
1: 16. přesně tak.
0: Tak to už je taky řádka let. Pavel zakládal teda, jaký byl ten původní jako nápad, jak to
2: no
0: přišlo?
2: Nápad, proto se to taky jmenuje takovým jako dětinským názvem Nefestík, protože vlastně ten festival se původně jmenoval Nepal Fest.
0: Aha.
2: A vyroznám vlastně z takového malého festiválku, který vznikl jen tak jako nápadem kamarádů, že jsme se domluvili s pár známejma, co měli kapely nebo byli DJové a dali jsme vlastně dohromady během měsíce prostě ten první Nepal Fest a to bylo už v roce 2003. A udělali jsme 5 ročníků a jak to tak u těch festivalů bývá, tak jako kvůli odporu jaksi té veřejnosti, co na tu akci nechodí, tak vlastně a i vzhledem k tomu, že prostě jako v té lokalitě, kde se to odehrávalo, tak jako začala probíhat nějaká prostě výstavba, tak vlastně jsme ten festival přestali dělat a jinak my vlastně jak jsme zástupci kdysi občanského sdružení dneska spolku Nepál, právě že se vlastně i takhle jmenuje ten náš spolek, ono zase to je takový jako slangovej název prostě pro Nepomuk, jako který mu tak říká jako vlastně let's go místní i přespolní a což vlastně odráží k tomu, že vlastně děláme ty akce vlastně hlavně jako v tom místě. No a pak jsme vlastně dělali jsme třeba jako zrovna jsme měli v tu dobu jako i hudební klub a dělali jsme dramaturgie takhle na malom městě ale jako trošku nám jako chyběl ten festival a dělali jsme třeba jako několik ročníků dohromady, to teda bylo 15, ale v té době už jako několikátý ročník Nepomucky pivní slavností, který jsme teda převzali jako třetí z nějaký řady pořadatelů. Ale prostě právě, že jako jsme si říkali, jo, tak třeba ty pivní slavnosti jsou nějaký mainstream, i když jsme se to snažili samozřejmě dělat jako trošku zajímavější a vybočovat z řady. Mm-hmm. Ale prostě chybělo nám jako vlastně to, kvůli čemu jsme ten spolek zakládali, to znamená to jako vnášení prostě nějakých jako impulzů prostě do toho maloměsta nových kulturních. No tak jsme začali vlastně dělat ten Nefestík, jakože takový jako menší
0: Nepomuk,
2: dítě.
0: Tak Nefestík.
2: Takže Nepomuk, Nefestík, no, Nepal Fest. Takže vlastně takhle to vzniklo a 16 let vlastně to děláme v tomhle konceptu, že jeden víkend, spousta muziky, prostě kulturní událost, která se na takhle jako malém městě moc často neděje.
0: Čím bys jako nalákal posluchače, kteří tam třeba ještě nebyli, čím je ojedinělý festival Nefestík?
2: Tak my se snažíme mixovat nové objevy, opravdu jako přinášet novinky nejenom do toho prostředí, do toho místa, ale tak vlastně i pro nás objevovat to, co se jako aktuálně děje na scéně, řekněme jako opravdu v širokém poli alternativní hudby. Prostě žánrově se snažíme, aby to bylo
0: takže
2: opravdu
0: to od roku až po drum and bass, tak si říct, jo?
2: Přesně tak a zase na druhou stranu třeba od folku po psytrance, jako úplně to neškatulkujeme prakticky.
0: Jasně,
2: všechno, co se dá slyšet na rádiu 1, se dá slyšet na Nefestíku. No ale zároveň prostě třeba furt jako vycházíme z toho, že se na té scéně pohybujeme relativně dlouho, známe nějaký kapely, máme jako tak, takže prostě třeba zveme jména, anebo zveme taky jména, který vlastně jako si chceme pozvat a zase nám jako přijde, že prostě jako nikdy nehráli v tom místě, jo, což konkrétně letos, byť už u nás teda jednou hráli, ale jsou ty VVV, ale prostě tak jako nebo loni to byly Om Square, tak jako prostě takže prostě se snažíme dělat takový jako zajímavý dramaturgický mix, kde vlastně to pro, dá se říct, každého toho účastníka může být v něčem překvapivý a zároveň prostě třeba jako jsou tam jména, který by rád slyšel třeba i po letech někdo, nějaký pamětník jako třeba já.
0: No festival každopádně začne v pátek už, je to tak nějak odpoledne, že?
3: Jo.
0: A tam asi hlavní hvězdou koukám nějaká německá psychedelická rocková kapela Wolves of Saturn, který moc neznám, takže možná
1: No, přes pro nás to bylo vlastně jako příjemné překvapení, že se nám dokonce ta kapela ozvala jako sama. Mm-hmm. Já jsem si to pak naposlouchával a vysloveně mě to jako zaujalo tím zvukem, který mě prostě připomíná jak jako konec 60. začátek 70. let, mm-hmm. akorát je tam vlastně takový jako víc různých jako vesmírných syntetických jako zvuků, ale moc se mi to líbilo, tak jsme se s nima domluvili a vlastně jsem byl rád, že náš malý festival z Nepomuku prostě se nějakým způsobem jako dostal do povědomí i takhle jako do Německa a doufám, že to jako sedne, že to jako bude bavit diváky nebo mě to návštěvníky, mě to osobně jako baví moc, tak uvidíme, no. Tak to mám jako radost, že se povedlo i něco takhle jako zahraničně, protože zase tolik těch zářezů se zahraničními jmény jako nemáme, no.
0: Jasně, no, máte asi na to jení finance,
1: no,
0: že jo.
1: Jasně. Jasně.
2: Ale tak jako snažíme se, že jo, mm-hmm. tak měli jsme tam třeba, že jo, Palo Canto z Maďarska, prostě, že jo, jako mm-hmm. nějaký
1: No, když je možnost.
0: No, no jasně, ale myslím teďka úplně takový ty hvězdy.
2: No,
1: takže právě i v tom je zajímavý, že máme možnost jako zkoušet vyzobávat ty kapely, které jako nejsou úplně velký jména, protože jakože tak Německo je velká země a v dalších okolních zemích se to taky dá. A zkusit i tam jako najít něco, co pro nás je reálný a zároveň vlastně to má jako pěkný zvuk, nebo prostě ta kapela má něco do sebe, něčím je specifická, zajímavá.
2: Tak já tady možná můžu vyzradit, že třeba na příští rok už jako připravujeme Zion Train, tak jako...
0: Super. Jaký kultovka už.
1: No.
0: Každopádně v sobotu tam vystoupí VVVčka jako asi největší tahák po 22. hodině. Pak tam koukám kapela Snail, postmetalová, liquid funk jazzová kapela Extenzia, která hraje pod náma. Takže je to opravdu hodně, hodně, opravdu stylově různorodý. Jak to vnímají lidi? Jako dávají to? Není to lepší udělat třeba víc jako zaměřený a přišlo by třeba víc lidí, než to takhle? Jak to vnímáte?
2: Tak my se jako snažíme třeba ty večery koncipovat trošičku jako sevřeněji, jak mm-hmm. kdy třeba ten pátek je vlastně jako kytarovější, neděle zase vlastně jako, jako reggae, ale je fakt, že ten zejména na té hlavní scéně v sobotu je taky hodně, hodně eklektický od něco, až třeba po ty Snail, ale zrovna ty Snail, to je tak jako řekněme jako lokálně celkem fenomén, protože aha. jako místní kapela už teda taky se dá říct dneska pomalu pánů v letech, snad si jich nedotknu, jsou to tak moje vrstevníci a dali se po 10 letech dohromady a opravdu je to prostě takové...
0: Hrajím to
2: a šlapejím to. No.
0: Super, super. No a koukám, že tam budou 3 stage, je to tak asi, že jo? Main stage, table stage, pak ještě bar stage, underground stage dokonce.
1: Takže 4, no.
0: Takže 4.
2: Takže oni se tak jako prolínejí.
0: A ten stable stage je vlastně spíš jako na filmy, je to tak?
1: No, my jsme to, bylo to víc zaměřeno na filmy, ale v posledních letech se to snaží, nebo snažíme se tam dávat, já tomu říkám, že to je taková ta stage pro vnímavýho diváka, nebo posluchače v podstatě.
0: Jasně, takže
1: jo, že tam
0: dávat
1: ty komornější věci, které si zaslouží jako to, aby byly dobře slyšet, klidnější, ambientnější třeba, nebo právě to, co je postavené jako na textech a mohlo by to zaniknout vlastně na té hlavní stage v tom jako mumraji. Takže tam prostě se jako sedí primárně, ať už jako na zemi, na nějakých sedacích pytlech nebo na lavicích, kinolavicích vlastně. A takže jsme tam měli třeba Never Soul loni, takže já se snažím, letos je tam Tomáš je Holý, který ho tedy já osobně jako zbožňuju, prostě mm-hmm. kytarová, příjemná ambientní záležitost, takže vlastně, aby tam byla i ta hudba, nebo tam, letos tam vlastně té hudby je jako poměrně dost, já bych ještě možná i vypíchnul vlastně taky jako lokálnější projekt.
2: A zároveň ten objev, jako, mm-hmm. To je projekt, který se říká Terrestris. Aha. Vlastně od nás z Nepomucka nebo respektive z vedlejšího městečka Kasejovice a je to taky taková jako vlastně těžko zaškatulkovatelná věc na pomezí jako psychedelie, dronu.
0: Terrestris. Jasně, tak to bude v pátek na Stable Stage, jasně. Ano. No super, já myslím, že bychom se mohli povídat strašně dlouho. Pojďme říct, kde lidi můžou se na lísky, kolik stojí, jestli ještě můžou, vy máte si dost.
1: Jo, no tak lístky máme v předprodej síti Go Out. Můžou vlastně, my to máme udělané tak, že máme takový jako 3, řekněme, nemáme to jako ve vlnách, že by to bylo prostě první vlna a tak dál. Máme 3 možnosti, základní vstupný, to je prostě vstupenka, to máme
0: 750.
1: No.
0: Kolik?
1: 750.
0: Jasně, to je na celý 3 dny.
1: Na celý 3 dny, vždycky máme předprodej jenom celovíkendový, pak je možnost si teda koupit jako na místě jedno, jako jednodenní vstupenky.
0: A to bude stát kolik jenom?
2: jsme, myslím, 496, 790 a nebo celý festival 990.
0: Jo, a to už je na místě.
1: Přičemž teda jako neděli
0: to,
1: máme...
0: Takže to vyplatí opravdu v tom předprodeji jo, na tři dny, jo. Když tam třeba pojede na dva.
1: No, vyplatí se to. A my navíc ještě máme takový koncept, že se snažíme být jako i vlídný vůči, řekněme, jako... okolní nebo lidem, co by se třeba chtěli podívat jenom na neděli, že v neděli většinou máme vstup dobrovolný.
0: Jasně.
1: Jo, teda...
0: Paráda, já myslím, že jsme to tady všechno řekli, 10 minut uplynulo jakoby nic. Každopádně my si dáme ještě www.čka teďka, který budou headlinovat ten sobotní večer. Já jsem si povídal se zakladatelem festivalu Pavlem Kroupou a současným ředitelem festivalu Jakubem Kurcem. Více informací už na www.nefestik.cz. Kluci, držím palce, ať to vyjde. A třeba za rok zase naslyšenou zde na rádiu.
1: Děkujeme za pozvání. Moc děkujeme za pozvání.
0: Tak jo, držím palce. Teď už www.čka a jejich lexikon.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vydavatelství OneHotBook uvádí audioknihu Stephen Fry Odyssea.
2: Jsi vyšší, jsi mladší, musíš být bůh. Na to jsi trochu starý, ne? Usmál se Odysseus. Na prahu dospělosti už by chlapec měl přestat věřit, že jeho otec je bůh.
3: Vydavatelství OneHotBook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
4: Tati?
5: Co pak?
4: Dívej.
6: No jo, poslední slunovratový nefestík. Tak tam musím bejt.
7: www Neurobeat, Athéna Chlebová, něco něco, Handrit, Extensia a mnoho dalších. Více na nefestík.cz.
8: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
9: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
8: Poprvé u nás.
9: 23 sportů.
8: 101 disciplín.
9: 3,5 tisíce sportovců.
8: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
9: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
8: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
9: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
8: Více na praha.eu.
9: Vaše hlavní město Praha.
10: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
12: Stavebniny DEK přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
13: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
14: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
15: Reklama na Radio 1.

Tolik novinka od producenta původně, myslím, že z Izraele, který přesídlil už minulé dekádě do Londýna, Hayatusa, jeho skladba Hast na značce Lucky Number. Určitě by bylo fajn, kdyby vydal nové album, má jich už asi takových pár za sebou, určitě ne pár, ale takových 5-6 určitě. My jsme se dělali profilový pořád intro před takovým 8 lety. No, tohle už je novinka od dalšího producenta, kterého také znáte už třeba ze Spectacoire či Music Infinity. Hierochronic, tenhle ten řecký producent, který dělá různorodou muziku, ať to ambient, někdy ambientní desky, postklasické alba, či právě elektroniku, která vychází na hlavně z nece Christiana Lefflera, Key Records. Novinka album Way Out je venku od pátku a ukázka už Stay With Me. 17 hodin 29 minut. No, vy posloucháte Rádio 1.

To byly Arms and Sleepers, Everything I've Never Done, nový single na značce Future Archive, tohohle kosmopolitního nebo komunitního vydavatelství. A vy se můžete těšit na koncert v září 29. ve Futuru, kde vystoupí společně také s projektem Proletar, či hlavně americkým hip-hop elektronickým matadorem Blockhead. No a už za měsíc vyjde nové album Trickyho, Different When It's Silent. My jsme už měli možnost to před týdnem, více než týdnem vidět naživo v Praze, v pražské Meat Factory. Tohle už je ukázka Still See Me There. Tentokrát se tačkou Mitch Sanders, Tricky.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama

Polské, respektive polsko-britské sdružení dvojice Kesson Kora, které jste viděli také na Spektakuláre, už je to rok a půl, jejich nový remix Sundown pro skladbu Scale, jinak výborná záležitost právě, která vyšla teďka na značce Sinjoy Gondwana. Každopádně, no přes jejich Bandcamp to bylo tentokrát, tak před námi je už

0: Nachystali jsme si pro vás Den s hudebníky.
1: Váš oblíbený Den s hudebníky na Rádiu 1.
2: Letos na 2 hodiny studio převezmou Taige, Black Tar Jesus, Beata, Berlin Manson, Střední vlny a něco něco.
0: Ve středu 17. června
1: od 6 do 6.
2: Na Rádiu 1.
3: Den s hudebníky vám přináší Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

Australský projekt Now Always Fates, který bodoval loni výbornou deskou Into the Doldrums, kterou jsem zvolil mezi top 50 desek, jinak projekt Xaviera a pár Bekeše se navrací. Už dva singly jsou venku, tohle je ten první Faceless Angel, který jste slyšeli z Alias Error, ale my jsme se tady představili v novinkách naposledy nový single Coalescence před týdnem. Tohle je však úplně nové EP od kanadského producenta Mike Milošáka Rai. Joy EP vyšlo na značce Secular Sabbath teďka, tak

Tolik nová verze pro Catching Flies, tohle producenta, kterého jste viděli také párkrát v Praze, Worry, skladbu od producenta Herbert, jeho Herbert's Brammed Up Mix. Tak, můj čas zde naplnil na Rádiu 1. Máme tady tuhletu také věc staršího ražení, 3 roky. Zatím ale poslední release od tohohle akordeonisty z Běloruska, který žije v Polsku už dlouhá léta, Jegor Zabelov. Mimo jiné bratr Romana Zabelova, kterého znáte v projektu Zabelov Group společně s Janem Šiklem. Jegor Zabelov předvedl nádherný, musím říct, koncert v ruinách hradu Krakovec tuhletu sobotu. Bylo to opravdu zážitek, celý festival, kdo jste byl, tak víte, že to bylo opravdu magic zážitek. Každopádně Huky by Saida, tato poslední singlová věc od Jegor Zabelova, která zazněla také naživo na festivalu Torzo. Tímhle pozdravuju také Milana Špilera, který se zotavuje z tohohle posledního ročníku, bohužel, na festivalu Krakovec. Aspoň výhledově se bude hledat nové místo. Jegor Zabelov, máme 18 hodin za minutku, kompletní playlist také najdete na stránce Rádia 1. No a za chviličku už Estero, dneska s Ultrafínem, a já vás zvu za hodinku také k poslechu alba CD On Stop, v CD On Stop Báry Zmekové, Jediný svět. Teď už ale Jegor Zabelov.

0: Praze vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky. Děkuju!
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
7: A zadní jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
13: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
14: Reklama na Radio 1.

Dobrý večer, jelikož je úterý a po 18. hodině, tak asi víte, že posloucháte vinylový speciál E-Stereo. Dnes vám nebudu pouštět mix svůj, ale část setu našeho berlínského kamaráda jménem Easy K. Na jeho pozvání jsem před 14 dny s deskami Darila Balkyho hostoval v Berlíně na akci Playground v klubu Krakbelme. A Easy K otvírala v páty krásným dvouhodinovým setem, jehož první půlku dnes uslyšíte. Ať se vám líbí a příjemný poslech.

0: Stereo.
1: Reklama Rádia 1.
2: 3. června si kulturní svět připomněl 100 let od narození legendárního amerického básníka Allena Ginsberga. Kulturní magazín Uni k tomuto výročí vydává speciální monotematické číslo věnované jeho životu, dílu i odkazu. Čtěte texty předního českého znalce Beat Generation Josefa Rauwolfa, který přibližuje Ginsbergův příběh, jeho dobu, přátelé i vliv na další generace. Rozšířené vydání magazínu Uni k dostání za standardní cenu. www.magazinuni.cz.
3: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Mac DeMarco přijíždí do Prahy, kde vyzve Fórum Karlín ke kolektivnímu obětí. Krásné, ale rozhodně ne neškodné písničky. Uvidíme se 18. června. Zbývají poslední vstupenky. Tak hurá na Force.cz.
6: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Získat praxi nebo mít vlastní biznis už při studiu? U nás je to možné. Přijďte se přesvědčit na den otevřených dveří na Newton University a Vysoké školy STING. Připravíme vás na úspěšnou kariéru ve světě biznisu a financí. Více nejen o praxích naleznete na newton.university a sting.cz.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Radio 1.
10: Reklama na Radio 1.
0: Estereo Musique. Vítejte do druhé půlky Estera, kde posloucháme mix berlínského DJ Easy K, který zazněl na jeho rezidentní akci Playground.

Dnešní Esterou se chylí ke konci, zbývá nám už jen skladba Darila Balkyho Autumn Mists. My se ale podzimních mlh bát nemusíme, protože nás čeká celé prosluněné léto, tak si ho moc užívejte a nezapomeňte si v úterý večer zase naladit Rádio 1 a Estereo. Loučí se Ultrafino, mějte se moc fajn.

0: Letní kapela Počase znovu v Praze. Už 19. června na palubě Cargo Gallery. Jaromír 99, silné skladby a výjimečná atmosféra na náplavce. Letní kapela, 19. června, Cargo Gallery.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Stavíte? Rekonstruujete střechu? Pak zbystřete. Evromat otevřel novou pobočku v Horoměřicích u Prahy. Český výrobce plechových střešních krytin, okapových systémů a klempířských prvků je nyní ještě blíže. Evromat Horoměřice. Nová adresa pro vaši střechu. www.evromat.cz.
3: Galerie, chrám, kaple, zvuk. V sobotu 27. června promění festival A Day of Sound Kutnou Horu v jednu velkou poslechovou cestu. Současná hudba, experimentální zvuk a Lenka Dusilová pod širým nebem. A Day of Sound v Gask. Poslouchejte, kam vás to zavede. Více na gask.cz.

0: 28. června.
1: Festival Regiony. Přijď si promluvit, nebo taky jen poslouchat.
0: festivalregiony.cz
2: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitalie, Prago Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
6: Reklama na Radio 1.

CD Nonstop. Máme tu po 19. hodině 11 minutek, v tuhle chvíli tady pravidelný čas pro pořad všedního dne, pořad CD Nonstop. A jak je zvykem v úterý, dnes to bude také česká deska, nebo československá to bývá, ale dnes to bude opravdu Pražečka Bára Zmeková a její druhé studiové album s názvem Jediný na světě. Deska, která v podstatě vyšla před pár roky na znece právě Transistor, kde vychází a vyšlo i tý poslední album, které jsme se tady naposledy hráli, Lunaves. Každopádně Bára Zmeková, rodačka z Vršovic, je vystudovaná hudebnice na konzervatoři Jaroslava Ježka. Už od 4 let hrála na klavír a do toho si střihla také tvorbu, obor textu a scénáře a také studovala indiologii na Filozofické fakultě. Její koncerty jsou opravdu vždycky zážitkem, ostatně ho přenášela i Česká televize z Paláce Akropolis, tenkrát před pár lety, nebo to bylo. Vystupuje solově, ale se svou kapelou, no a její vlastně první kroky byly v takové formaci, která si říká Forma. Pak už od roku 2013 začala vystupovat svým vlastním jménem, vyhrála také ročník talentové soutěže a odehrála svůj také koncert na prestižním festivalu Kalasov Ostrava. No, od té doby to šlo ráz na ráz. Na podzimí podporou časopisu Full Moon vychází její debutové album Ještě kousek, na kterém pracovala ve studiu tenkrát s naším kolegou právě Ondřej Ješkem a učinkovala na ní třeba i už tenkrát Lenka Dusilová. Vy jste z této desky už slyšeli zde třeba skladbu Plavba, nasazenou dokonce ve vysílání Velká sedma, hitparády československé. Každopádně podíval se na různých hudebních kompilacích, ať Kitchena a dalších. Každopádně také předskakovala třeba i na koncertě Sophie Hunger, té legendární švýcarské zpěvačky, to bylo v roce 2016. No a pak už pracovala na své druhé studiové desce, která nakonec vychází už pro značku Transistor pod názvem Lunaves. Vyšlo v roce 2019 tohleto album, podpořeno tady i na Rádio 1 single jako Svatojánská či Karlín, určitě si vybavíte. No a tohleto album jste už se jeden stopu také slyšeli. Za tohle album dostalo dokonce nominaci na hudební akademii na Anděla jako solová interpretka objev roku a ve stejném roce získala i také ocenění cenu diváků a odborné poroty Czech Music Crossroads. Určitě tohle všechno pomohlo, že také se objevila na prestižním festivalu World Music a Womax 2020. No a v tom, že roce 2020 vychází také remixová kompilace Lunaves Remixed. Pak už můžete také zaregistrovat její živé album Live at Gong, které nahrála na Kalasov Ostrava právě a její pak třetí studiový album, které také dneska uslyšíte, připravovala v roce 2023 a následující rok vyšla v roce 2024 právě deska Jediný na světě a opět značce Transistor. Nahrávala tohleto dílko své hlavně na křídlo Steinway & Sons z vlastně 19. století, no a to v budově gotického dvojčete v Úštěku, no a pokřtila právě v Paláci Akropolis, kde se objevili také třeba Jakub Koenig či Jakub Čermák, nebo také Lenka Dusilová. Vlastně můžeme říct, že vlastně před tímhletím albem ještě deskou Jediný na světě se objevily třeba albové singly jako Město nebo Úbočí, které jsme také nasazovali, myslím, že do hitparády. No a vlastně od té doby čekáme na její nové album, už 2 roky, v tom roce 2024 vydala spolupráci také s Danielem Herskedálem, tímhletím norským trumpetistou na takovém dvojsklubovém singlu Sousedková mamičko a vy jste mohli zaregistrovat také loni její živé právě album Life at Palace Acropolis, ale na skonku loňského roku se objevila také její další spolupráce s norským hudebníkem Danielem Eskedálem, to bylo singlové dílko Jiné stromy, které jsme tady naposledy nasadili do Velké sedmi. Doufám, že letos se Bára Zmeková ozve svým novým albem. Já vám zatím nabízím tohleto její třetí studiové dílko Jediný na světě z roku 2024. Já vám přeju příjemný poslech. CD Nonstop.

mrkneš prstem do skuliny času a rozevřeš jí. Malinkej, maličkatej prostor, prasklina, puklina, trhlina.

teď jsme tu, teď jsme tu, teď jsme tu, teď jsme tu, teď jsme tu, teď jsme tu, teď jsme tu, teď jsme tu.

asi, že všechno je naruby, snažím se získat čas. V metru jsem přejela a pak na můstku z Ačka přestoupila na Ačko. Protahuju cestu domů, přeskakuju kameny, dělám, že nevidím, neslyším. Utíkám před sebou, utíkám před prozřením. K čemu je mi? Podzimní chřipky jsou za mnou. Nemůžu uvěřit, že už je zase tady. Těžká, chladná, balí se, mačká mi srdce, ždímá ho jako citron. Nevěřím tomu, jsi zase tady? Všechno tohle už tu bylo. Všechno tohle už tu bylo. Všechno tohle už tu bylo. Tleskám ti, Praho moje milá, že jsi to zase zvládla. Světla tě znovu a znovu lemí.

svých ramen. Už netoužím někam patřit, chci jen zapadnout, zapadnout sněhem, chci jen splynout. Syn s kamenem, kolik zim už tady stál, díru do země si zvystál. Ale je to tvůj kus země, nikdo tě z něho nevyžene. To bezďákům opodál zima zalezla za rukáv tak hluboko, že ruku v ruce s jinou paní nad ránem odešel. Prý, že spí. I když mě vymačkáváš jako citron do čaje, snad aby ani kapka nezůstala, jsem privilegovaná, doma mě čeká horká vana a sama ten citron vymačkám, slupku odhodím a půjdu dál, vrátím se k sobě do naší tmy. A tajně za záslonou budu koukat, jak cizí sny tonou. Do poslední kapky, ne, nejsi v tom sám, i když těm stěnám je to jedno. Všechno tohle už tu bylo. Když svou hlavu nakloníš a pak zvedneš oči.

konci světa se potkáme znova, ale teď práva bude hořet jako plechové střechy, socha stočí k nebi zrak, na konci světa se potkáme znova, ale teď.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Hitparáda Rádia 1. I tento týden jsme pro vás připravili novinky v Hitparádě Rádia 1. Britský producent Gold Panda ohlásil nové album, to vyjde na konci června. Úvodní novinkou je jeho věc s názvem Ding the Motor. Legendární americká kapela Weezer také ohlásila svoje album už 20. To vyjde v srpnu a my si hrajeme single We Might As Well Be Strangers. Londýnské trio Jungle vydalo single s názvem The Wave jako

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert novozélandské hudebnice Aldous Harding. Ta vystoupí 22. června v klubu Roxy.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Reklama Rádia 1.
1: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
2: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
3: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na SodaStream.cz.
4: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, kdy jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění, v zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, ghmp.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
6: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Mystic Skate Cup. Světový pohár ve skateboardingu se blíží. Největší skateová akce ve střední Evropě. Top riders z celého světa. Koncerty, pohoda v relax zóně a afterparty každý večer. Těš se na legendární trio Dilated Peoples z LA, které se vrátí do Prahy po 11 letech. Dále vystoupí Doki Dog, Dune Reds a PSH. A letos jedeme i vertikální rampu. Mystic Skate Cup. 26. až 28. června Praha, ostrov Štvanice.
9: Reklama na Radio 1.
10: Začíná Velká sedma na Radio 1. Vaše československá

Ano, máme tady úterý po 20. hodině a před sebou máme téměř 2 hodiny s aktuální československou hudbou. Vysíláme velkou sedmu s datem 16. června 2026 a od mikrofonu se s vámi zdraví Zdeněk Nojzar. Čeká nás 5 skladeb novinkových, 15 skladeb, tak jak jste je sestavili svými hlasy do žebříčku. Čeká nás taky losování tentokrát o vstupenky, 3x2 vstupenky na koncert letní kapely 19. června v Cargo Gallery. A pro ty z vás, kteří budou losovat v tomhle týdnu, k tomu se ještě dostaneme, ale budou tady CDčka Terezy Richterové, Místa krajiny Terezy, která křtí v Kaštanu 18.6. svou desku, tedy tenhle týden.

Myslím, že se můžeme směle pustit do dnešních novinek. Novinka první, Kafe a cigára, takový je název skladby, nikoli tedy film od Jima Jarmuše. Oblíbená ta záležitost, ale tentokrát písnička od projektu Lukáše Vidry a Patrika Natě z projektu Berlin Manson, jejich společný projekt Guns. Vydali eponymní desku a spolupráce, která by Leckoho možná zpočátku ani nenapadla, se tím pádem naplnila. Všechno to vznikalo u Patrika ve zkušebně během několika květnových večerů. Nápady údajně přicházely tak rychle, že se sotva stíhali nahrávat. Bicí automat, samply, basa, kytary, navrch synťákové linky a zpěv spontaneita se vším všudy. Takový DIY produkt, včetně mixu, masteringu a taky grafiky. Zvuk Guns se vlastně v důsledku až tolik možná neliší od zvuku Berlin Menzel. Současně témata písní jsou zase podobná těm od Dukly, ale originální je to v té kombinaci jakési psyrové údernosti, silných melodií, ale také textů, které zachycují každodenní zápas o naplněný život, lásku a štěstí v době prohlubující se společenské nejistoty. Tak začínám hezky. Guns, Kafe a cigára, novinka první.

Lukáš Vidra z Dukly a Patrik Nať z Berlin Manson, to je projekt Guns a jejich eponymní album, ze kterého jsme si zahráli písničku Kafe a cigára, jak se pánové nechali slyšet v něčem. Je to pro ně i jakýsi návrat ke kořenům u Patrika. To byl maďarský punk u Lukáše, první album Tří sester, které na základní škole sjížděl neustále dokola na kazetě po starším bráchovi. Novinka druhá. Žánrově trošku sklidníme. Dáme si písničku z nové desky Petra Linharta, desky, která se jmenuje Schönau, na které se podílel Josef Štěpánek, Jan Steinsdörfer a Jaromír Honzák. Obsahuje 11 písniček, které tvoří takový volně propojený celek zastavení na trati mezi minulostí a tím, co z ní zůstává. Linhartova tvorba je dlouhodobě spojená s konkrétní krajinou a její pamětí a na desce Schönau se vrací k místům, která zmizela nebo se proměnila. I k lidem, jejichž příběhy v nich zůstávají otisknuté. Jsou tam sudecká Diana koupající se v rybníce za bouřky, Marie komunikující na staré sociální síti, nebo taky, a to mě potěšilo, výpravčí, který v brněnském parku řídí pomyslný provoz vlaků. My si dáme písničku Marie na staré sociální síti. Novinka druhá, Petr Linhart.

Dozněla novinka druhá Petr Linhardt a písnička Marie na staré sociální síti, což je skladba z jeho nového alba Šénau, které vyšlo u Galénu, a tuhle desku navíc doprovází taky čerstvě vydaná knížka Autobus do Sudet, což je knižní rozhovor Tomáše Polívky s Petrem Linhartem. No a teď se podíváme do Brna za kapelou, která je takovým osobitým nářezem energie, humoru a podivnosti, vyrůstající z alternativně rockových brněnských kořenů. Je to už připravované 7. album kapely Budoár staré dámy kolem mé frontmanky Marty Kovářové. Kapelu kromě ní tvoří taky Tomáš Ergens, Marek Laudát a Petr Fučík, a právě dnes šel ven nový single a taky klip ke skladbě To můžu být já, který pracuje s kancelářskou únavou, pracovními stereotypy a civilními gesty členů kapely. Je to taková velmi absurdní, vtipná choreografie. Písnička stojí na básni Kamila Boušky a zachycuje moment, kdy se člověk uprostřed práce zahledne zvenčí ve vlastních naučených pohybech, které opakuje tak dlouho, až se mu začnou zdát cizí. Budoár chystá novou desku, která vyjde 25. září u Indies a jmenuje se v úplně pitomé době. Novinka třetí, Budoár staré dámy, To nemůžu být já.

0: Hitparáda česká, ta je ale hezká.
1: Dozněl třetí single, respektive třetí nasazená novinka od Buduáru Staré dámy, písnička To nemůžu být já, z jejich nadcházející už sedmé řadové desky, která se jmenuje V úplně pitomé době a vyjde 25. září. Navazuje na desku Kostřičky z roku 2020 a ještě potom vydali teda soundtrack dokumentu Jiříkovo vidění v roce 2023. Teď si dáme novinku čtvrtou, kde máme táborskou experimentální kapelu, která se jmenuje Depends On a ta v červnu vydává už svůj osmý hudební počin v řadě, navazuje na sérii nahrávek vydávaných v pravidelných měsíčních intervalech. Novinka se nese ve znamení trochu klidnější polohy, nese název Ploužákovej Double Moll a Dur ve složení Zdeněk Čížek a Josef Devera, jejíž nyní pracovně kapela soustředěna na další projekt IPčko číslo 9, které plánuje vydat na začátku července a nabídne celkem 6 skladeb. Depends On a song Aby nás, novinka čtvrtá.

než se zakálí. Novinka čtvrtá, kapela z Tábora, která se říká Depends On a track Aby nás. A závěrečná pátá novinka, to je nové EPčko v Praze usazené producentky, architektky, která se říká Martina, a ta právě vydala své EPčko Informal Taipei, ze kterého si zahrajeme písničku Taipei 1. A je to vlastně takový zvukový dodatek její několikaleté přípravy na disertaci, kde se tato hudebnice zabývala neformální strukturou budov a jejího dopadu na životy v hlavním městě Tajvanu. Ta nahrávka vychází přímo z terénního výzkumu v ulicích Taipeje, slouží jako takový fakt expresivní dodatek k té disertaci, v níž hudba a soundscape fungovaly jako paralelní metoda pozorování a interpretace. Martina, Taipei 1, pátá závěrečná novinka.

0: Posloucháte Velkou sedmu Rádia 1.
1: Dozněla nám závěrečná pátá novinka, kde máme písničku Taipei 1 od architektky, ale taky hudební producentky, která se jmenuje Martina, a z jejího EPčka jsme hráli Informal Taipei. A teď už se pouštíme do žebříčku, kde na pozici 15. máme už druhý týden ve Velké sedmě alternativně rockovou kapelu Piráti 44, která se vrátila s autorskou deskou pojmenovanou 101 a písničkou Pod hladinou řeky. Je to taková osobní a generační výpověď v době, ve které se realita stále častěji mění v gumovou interpretaci a jistoty v prchavé kulisy. O tom je celá deska. Tady písnička Pod hladinou řeky, 15. místo.

0: To byli Piráti 44. Možná, že ne všichni z vás si na ně pamatují, vydali desky Stržení proudem u Indies v roce 92, o dva roky později desku Boty a potom album Střemhlav do vesmíru v roce 96, takže už je to opravdu takové ohlédnutí. Jejich nová deska vyjde pojmenovaná 101 už 25. května 2026 a tohle teda byla jejich písnička. Single Pod hladinou řeky na 15. příčce. 14. pozice, tam už máme 4 týdny ve Velké sedmě kapelu Dvě slunce, pražské alt rapové duo a písničku Serotonin z jejich EPčka Dopamin. Za tímto projektem stojí Franta Špinka a Tomáš Staněk a tahle skladba zachycuje dost konkrétní typ večera, takovou dlouhou společenskou situaci, Prahu, lidi, tváře, slova, lehkou sociální neobratnost, pivo, rozhovory a emoce, které se postupně rozlévají až někam za půlnoc. IPčko Dopamin a z něho Serotonin. Dvě slunce, 14. příčka.
1: Zkusil bych ještě jednou tu pasáž, prosím.

Dvě slunce, serotonin, místo 14. A teď už 4 týdny máme v žebříčku slovenskou hudebnici Lauru Jaškovou alias Mňau Lau v kapele hrající v triu a má za sebou skvělý solový debut Kvety. Můžete ji znát taky jako baskytaristku slovenské kapely Billy Barman nebo taky z jejího projektu Mňau Lau X Wall. Mňau Lau a její spánok, 13. místo.

Mňaulou a skladba Spánok, 13. místo dnešní Velké sedmi a teď máme konečně jednu z novinek, která postoupila z minulého týdne, skladbu Railway Electro od Fluexe. Tomáš Dvořák totiž udělal nový soundtrack pro hru Amanity Design, hru Phonopolis a ten se jmenuje ten soundtrack Music for the Phonopolis Game Soundtrack a je to velice povedená záležitost, kromě něj tam hostují v jedné písničce Kristýna Kůstková, také Michal Šupák. Fluex, Railway Electro, 12. místo.

0: Jo, já vám líp, tak to jsem moc rád.
1: Rádio 1.
2: Dozněl nám Floex a jeho track Railway Electro z posledního soundtracku u Amanity Design a teď už

vlastně poměrně dlouhou dobu, dlouhých 7 týdnů tady máme brněnský projekt Cosmetic Institute a jejich IPčko Lhal jsem v motivačním dopise. Dvojice Mikuláš Novotný, David Kundrát, kteří se už 3 roky pohybují na hudební scéně, někde se blíží, řekněme, k zašpiněnému synthpopu, ale pořád je tam taky trochu postpunku, kytarové riffy, které patřily k jejich předchozím EPčkům 478 a Nekonečná představivost. Každopádně skladba Konference zapadá do toho jejich světa celkem věrně. Sterilní pracovní prostředí, únava, řeči, které se tváří důležitě a pocit, že člověk sedí někde, kde fyzicky je, ale duchem už dávno utekl jinam. Cosmetic Institute a jejich Konference, 11. místo.

0: Cosmetic Institute a jejich track Konference, 11. pozice dnešní Velké sedmi. A teď tu mám další novinku, která postoupila z minulého týdne, kapelu, která se jmenuje Pokoj 25 a její písnička 19, taková hymna dospívání v kulisách rozpáleného letního města, oslava přátelství a taky hudební vyjádření touhy po životě i záznam pomývosti okamžiků, které se zdály, že budou trvat věčně, ale taky, jak píše kapela, hledání vlastní identity, pocity outsiderství a bouřlivé vyrovnávání se světem. Pokoj 25, skladba 19, 10. místo.
1: Jednou, až všichni odmaturujeme,
2: točím dokument,
1: půjdeme na vejšku, budou z nás doktoři a právníci.
3: Běž si pro bruslehneme, ještě dáme závod k trati a k
1: jaký myslíš?

0: skutečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci budou v hadrech jako já, jo?
0: Buď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

Pokoje 25.19 na 10. místě a už 3 týdny máme v žebříčku Katarziu s její novou už 7. řadovou deskou, titulní písní Pozvima, Neprýděm. Je to teda deska, která zachycuje její další životní etapu, je tam hlubinný ponor do vlastních pochyb romantických vztahů, ale taky generačních dilemat, třeba tlaku na plození dětí nebo nechuti naplno přijmout představu dospělosti, tak, jak ji společnost často předepisuje. Katarzia, Pozvima, Neprýděm, 9. místo.

0: čo rap. Je tvoj svet faký. Stačí subas, bullshit a fed. Im stačí kopák, prišli sa ožrať. Im stačí fed. Rich boy, poza. Si HM-ko hudby. Veď na to tak netlač. Druhý deťom. Vibe Karlovy Vary. Pop starší, počuli už stokrát.
1: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela? Predložené vlasy z ruských panín pod obočím bikín. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina, botox, ST

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Katarzia, pozvi mě, přijdem. A u slovenštiny zůstaneme i na pozici 8, kde máme Moniku Omerzu Midriakovou alias projekt Leto s Monikou už 7 týdnů ve Velké sedmě a její písnička Tiger z její desky Cítit to všetko naraz. Tato skladba vychází z narušeného přátelství a ze situací, kdy mezi lidmi zůstávají témata, o kterých se raději nemluví. Leto s Monikou Tiger, 8. místo.

fantastický kousek píseň Tiger od letos Monikou na 8. místě. Už 7 týdnů o Velké sedmě, takže pokud byste chtěli ještě, aby se skladba objevila dál, tak by musela skončit na první pozici. A ženským vokálem a hudebnicí pokračujeme. Neversoul z 11. místa poskočila na 7. příčku v tomhle týdnu, 5 týdnů ve Velké sedmě s písničkou, která se dá volně přeložit jako Nahá voda, Naked Water, z její třetí řadové desky Rest Your Wound on Mine, nebo Rest Your Wound on Mine. A myslím, že tady ještě ty další dva týdny vydrží. Neversoul, Naked Water, 7. místo.

To je pořádně úterý track od Neversoul Sáry Vondráškové, skladba Naked Water z její aktuální desky, skladba, která vyniká výraznými tonálními zvraty, hutnými zvukovými plochami a je to teda plné, plnotučné až. A teď trošku odlehčení z druhého na šesté místo, ale pořád stále vysoko. Písnička Neurčité obavy z desky Ideál od Mardyho kapely Vypsaná fixa, tentokrát tedy na šesté příčce.

0: Cítíte ten
1: klid? Radio 1.
2: Vypsaná fixa rozněla písnička Neurčité obavy z jejich aktuální desky Ideál. A teď nastal čas na skladbu Pamětnickou a já jsem si říkal, že dneska, protože deska Náměstí míru od Bonu se slaví 15 let od vydání v roce 2011 u Starkastiku, že bychom si něco mohli hrát právě z téhle desky. A přičem jsem se bavil s producentem Gajexem, že by snad možná k těm 15 letům mohlo vzniknout něco speciálního, nebudu zatím prozrazovat, ani nevím, v jaké je to fázi, na každý pád myslím, že je fajn se ohlídnout za tou deskou, která pořád zní velmi aktuálně a velmi na ní rád vzpomínám, občas ji pořád dávám k dobru doma. Skladba Okovy od Bonuse z téhle desky Náměstí míru z roku 2011, dnešní skladba Pamětnická.

Tak to byl bonus taky Martin Hula, Martin Tvrdý, nebo taky Bourek, každý ho zná pod jedním nebo pod více jmény. Zahrali jsme si z alba Náměstí míru z roku 2011 skladbu Okovy. 15 let už slaví tohle album. A teď zpátky do žebříčku. Místo 15. tam máme naši teď už i kolegyni Lenku Zbořilovou, která má nový track ve třetím patře. Pivoňka, páté místo.

Tolik Pivoňka a její nový track ve třetím patře na pátém místě a teď už pozice čtvrtá, kde máme skladbu Co nejdál od kapely Bratři Orfové.

Zněli bratři Orfové a jejich píseň Co nejdál na pozici čtvrté a teď už medailové příčky. A na třetí pozici máme novinku, která postoupila z minulého týdne u skupení Friedberg a písnička Vou. Karolína Kmeťová a Eva Danielová, dvě mladé talentované zpěvačky, spojily své hlasy v triu s hudebníkem, producentem Zdeňkem Regálem Jurčíkem, který hraje třeba s Načevou, Prznic, Kafka Bandem, Letní kapelou a tak dále. Skladba Vou, Friedberg, třetí místo.

Třetí místo Friedberg a track Wow a teď tady mám pozvánku na pár koncertů, které máme bezprostředně v nejbližších 14 dnech před sebou. Začnu Prahou. Ve čtvrtek 18. června můžete do Kaštana vyrazit na koncert Terezy Richtrové přes desky Místa krajiny v Kaštanu, kde společně s Terezou zahraje jazzové trio Veřejně nepřístupná vodní plocha, ale taky houslistka, violistka Julie Getz a jako host tam bude taky Martin Kšperský. V pátek 19. 6. můžete zajít do Cargo Gallery na letní kapelu. Za chvíli před první skladbou vylosuju tři z vás, kteří budou mít možnost získat tam po dvou vstupenkách zdarma. Taktéž 19. můžete případně do Malostranské besedy na živé kvety. V pondělí 22. června u Zavěšeného kafe zahrají Už jsme doma. Ve středu 24. 6. můžete do Atria Žižkov na křest solové desky Václava Havelky, případně na Střelecký ostrov na křest nového alba Smrtící koktejl písničkáře Dana Vertiga. Pak tady máme ještě 27.6. zahraje Jaša 96 v prostoru Archa Plus a ještě jsem přeskočil, ve čtvrtek 25.6. zahrají Via a Tajge ve Skoutském institutu na Staromáku. A potom ještě v závěru příštího týdne v sobotu 27.6. proběhne Unifest v Kaštanu. Budou tam hrát dva, Markéta Foukalová, Lucie Dlabolová, Vlčák nebo třeba Abigail Ibarra. Díval jsem se na Plzeň aktuálně, jak to tam vypadá. 25.6. Zachspap, určitě nemíte Bentolína. No a teď už místo druhé. Místo, které získala kapela, která v tuhle chvíli v Meat Factory křtí svou novou desku Majonéza. Někdejší duo, dnes už trio něco a skladba Mám ráda, tentokrát na druhém místě.

Dozněli nám něco a skladba Mám ráda. A jak jsem říkal, právě dnes v úterý křtí svou desku Majonéza v Meat Factory. A teď už tady mám možnost vylosovat tři z vás. A taky tak učiním. Získají křest na 19.6. Novo Cargo Gallery na letní kapelu. A měl jsem štěstí na Tomáše Kahouna, Šárku Hučíkovou a Mirka Holendu. Tak snad jsem vám udělal radost a opravdu vyrazíte. Pro ty z vás, kteří budou losovat v tomhle týdnu, tak tady budou ten příští nachystány CDčka Terezy Richtrové Místa krajiny, což je deska, kterou, jak jsem říkal, pokřtí 18.6. ve čtvrtek v klubu Kaštan. No a teď už místo první a neuvěřitelných 10 týdnů, což v důsledku bude znamenat, že v celoroční hitparádě určitě bude aspirovat na čelní příčky synthpopová záležitost kapela dvojice, která si říká Bloom, a jejich track vzdušný, melodický, křehký, skladba Movies.

Dozněl nám žebříček, dohráli Bloom a Movies. A teď už tady máme rekapitulaci, novinku, první kapelu Guns a skladbu Kafe a cigára. Což je Lukáš Vidra a Petr Hnať z kapely Berlin Manson, jejich eponymní album. Novinka druhá, tam je nová deska Šénou od Petra Linharta. Nasadili jsme si tady písničku Marie na staré sociální síti.

Po 6 letech přichází v září s novou deskou brněnská kapela Budoár Staré dámy kolem frontmanky Marty Kovářové. Právě dneska zveřejnili single, pilotní single z desky To nemůžu být já. Novinka třetí,

0: táborská experimentální kapela Depends On a jejich track Aby nás, novinka čtvrtá.
1: Tím, co jsem asi nás to, pod tím, co jsem znovu dám to, asi mám to, ich líbe dich.
0: No a závěrečnou pátou novinkou je skladba Taipei 1 z EPčka Informal Taipei od v Praze usazené producentky, která si říká Martina.

zkušená kapela. Piráti 44 v žebříčku, tento týden na 15. pozici. Písnička Pod hladinou řeky z jejich, dalo by se říct možná trochu comebackové desky, 101, protože poslední nahrávku vydali třetí album, pokud se nemýlím, v roce 1996 s Třem hlav do vesmíru.

No a tím už Velká sedma. S datem 16. června 2026 definitivně zamířila ke svému konci. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Nojzár. Zůstaňte nám věrní, zahlasujte. Žebříček bude po desáté viset na webu a můžete až do pondělní půlnoci přihodit 5 až 15 hlasů do žebříčku a třeba příště něco.

Velká sedma s Kocápkem, Noizarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše československá hitparáda.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jsme ve vesmíru sami? Odpověď na tuhle dráždivou otázku vám dá Steven Spielberg ve svém novém filmu Den odhalení.
2: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
1: Emily Blunt, Colin Firth a Josh O'Connor v napínavé sci-fi, které si nesmíte nechat ujít. Den odhalení ve vašem kině s titulky i dabingem od 11. června.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Už jste slyšeli nové album Aldous Harding? Dojaté kudos dává Neon Guardian. A na životu bude ještě lepší. Zadržte dech. 22. června v Praze v Roxy. Koncert přiváží Force.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Milí posluchači Rádia 1, zveme vás na koncert nadžánrové zpěvačky Ireny Budweiserové, a to 17.6. ve středu do Centra Jasoň Praha 4. Vstupenky v předprodeji můžete koupit na webových stránkách jasoňcentrum.cz anebo na facebookových stránkách jasoňcentrum. Těšíme se na vás.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Záviš, mucha, Baumaxa. Spojení, které se zdá předvídatelné. Dokud nevkročí na pódium. Nejsvětější trojce Záviš, Mucha, Baumaxa míří 17. června do Rieglových sadů na svůj exkluzivní společný koncert. Vstupenky pořídíte na prageopenair.cz.
11: Reklama na Radio 1.
12: Unizone. Amorfní virus mutující mezi 80 a 180 BPM.
13: Ahoj, čau, zdravíme všechny posluchače Rádia 1 a pravidelné i nově příchozí posluchače naší show Unizone, kterou pro vás dělám já, Ancestral Vision, a můj kámoš DJ Not Sure Yet. Jelikož jsme museli lehce pozměnit sled našich kurátorovaných selekcí a guest mixů, tak vám dneska a příště nabídneme mixy od našich hostů a hostek. A tu dnešní mixáž má pod palcem můj kámoš Brandon Nguyen alias 99 Ranch, vietnamsko-americký DJ, který se ze slunné Kalifornie přemístil na východní pobřeží do Brooklynu, kde jsme se mimo jiné také potkali. Brandon má krom jiného také vlastní show na Subtle Radio, nazvanou Lava Recordings, která je zaměřená podobně jako jeho DJ sety na současnou undergroundovou bass music scénu. Já doufám, že si jeho mix užijete stejně jako já, a další hodinu tady bude s vámi 99 Ranch se svým mixem pro Unizone Show na Rádu 1.

Amorfní virus mutující mezi 80 a 180 BPM.

0: Tag. Ich will mit dem Direktor sprechen.
1: Dnes jsem pro vás připravil další zajímavý rozhovor. Tentokrát si budeme povídat s berlínským hudebníkem, zvukařem a vydavatelem značky Emitter Micro. Chris Limbach nám bude nejen vyprávět o sobě, ale i o nezávislé berlínské scéně a také o nedávno zesnulém hudebníkovi Hopek Quirin. V posledních letech pociťoval ztráty paměti spojené s velkým fyzickým slábnutím a nechtěl být však nikomu na obtíž. A proto po zralé úvaze došel k takto závažnému rozhodnutí, a to v době, kdy se ještě mohl sám dobrovolně rozhodnout. Musím říct, že něco takového chce velkou odvahu, ale my dnes budeme mluvit hlavně o jeho hudbě, ve které taktéž nehledal žádné kompromisy. Jejich dlouholeté přátelství bylo propojené společnou tvorbou a celkově prací se zvukem. Playlist můžete najít ve skupině Electronic Tuesday na Facebooku a také pod podcastem na Mixcloud. Příjemný poslech.
2: Hi, I'm Chris Limbach. And yeah, Jan invited me on Radio 1 to talk a little bit about my work, but also about the passing of Hopek Quirin, a very close friend of mine and a close friend of our label, Emitter Micro. And yeah, that's what we're gonna explore a little bit. I'm still in Berlin. I'm working on sound on different projects. So there's a lot of things different and a lot of things similar. Just life happens in the meantime, right? I'm still running Emitter Micro with Seiji and Piers, Seiji Morimoto and Piers Warnecke, and we still release CDs and vinyls and all kinds of formats, but we go pretty slow these days also. So it's label run. How do you say, artist run label. So yeah, when we have time, we do things, and sometimes it slows down, sometimes it speeds up. But yeah, life is good. And it's this mixture of, also working in sound and doing my own sound and doing my own projects. Yeah, it's a little bit like that.

Jesus.

halten mich frisch. Du weißt, kein Happening ohne Autos.

0: Radio 1. Celoplošný digitálce vašich uší.
1: Digitální rádio.
0: Radio 1 na DAB+. Celoplošně.
1: DAB+.
0: DAB+.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v sítě DAB+ a na podcastech.

0: skutečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci půjdou v hadrech jako já, jo?
0: Buď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?